0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Pupukate peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

hlasovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
1: Freebox Free Radio. Nastraž uši. Tak.

0: I'm a fireball.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
1: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
2: Poslat vzkaz, hlasovku
1: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
2: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
1: Právě teď.
2: Apka Free Radio.
1: Ke stažení na App Store a Google Play.
2: Tak na co ještě čekáš?

0: chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď tě

0: Free Radio. Free Radio.
1: Take it easy, cause there's no stress.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Porodník přichází za malinko nervózní maminkou, za prvorodičkou a ptá se, chcete císařský řez? Maminka se zamyslí a říká, ne, děkuju. Punčovej nebo kakaovej nemáte?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107.

0: 107 a vyhrávej!
1: Kilian Gang Camp opět míří do jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.

0: Náš Berlin, Dub Vision. Yesterday's gone. 6 hodin 55 minut.
1: Fotbalový artist má nakročeno do baráže o první ligu. Jisté, ale zdaleka nic není. Je třeba postupovat krok po kroku a s vaší potřebnou klíčovou podporou. SK Artist Brno, FK Viktoria Žižkov. Sobota 16. května od 17 hodin v Králově poli. Přijď fandit na poslední domácí zápas soutěže, aby nebyl tím posledním v sezóně. Teď jde o všechno.
2: SK Artist Brno.
0: Dobré ránko všem na 107 FM vladěným pondělí s datem 18. května. A Roman s vámi. Až do 11. Start nového pracovního týdne před námi, k tomu sluníčko po probuzení dnes vykukovalo na nás. Tak doufám, že už se počasí tak nějak vylepší oproti těm dnům, který máme za námi deštivých. A dneska, co jsem teda koukal na předpověď, nejchladnější ráno, teď už bude klid, teď už to bude v pohodě. Dneska po ránu teploty na některých místech 3 stupně pouze, někde 4, v centru tady byly 4, 4 nebo 5 stupňů. A v dalších dnech se bude oteplovat, do konce o víkendu má být krásně, teploty nad 20 stupňů Celsia, tak se máme na co těšit. Pojďme na muziku, Klas za chvilku, rád bude Armin van Buuren. A bude tu i Fun Factory. Teď pár tipů, kam vyrazit, za chvilku kalendárku a budeme gratulovat.
3: Free Radio, kam vyrazit.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Změna jízdního řádu vyhrazena a vízí divadlo Husa na provázku 19 hodin. Hru Největší dům na světě a vízí divadlo Radost 10 a v 17 hodin. A Mimini divadlo Plavba za duhou a vízí divadlo Radost dnes v 16.30.

0: Pretty Devil, Alessandra, tady u nás na Free Radio, 14 minut po 7 hodině, jdeme gratulovat. Nataša dneska slaví, tak všem Natašám velký pozdrav tady od nás ze studia 2500, ale houby 25049, nositelek tohoto jména, celkem republice v Brně 72, tak všechno nejlepší. Ne, 2549, blbnu, jsem blbě věděl. Ano, to mě připadne nějak moc. 2549, Nataš najdeme tady u nás v republice. Tak všechno nej, pojďme mrknout i na kalendárium, co zajímavého se událo.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Tak jdeme mrknout na dnešní den, 18. května. Mrkneme například do roku 1889. Vídeňský podnikatel Karl Wittgenstein založil nakladně novou ocelárnu Foldinu Huť. V roku 1891 byla vytvořena budova Národního muzea. Řekneme i do roku 1923, to bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu a v roce 1974 Varšavská rozhlasová věž, tehdy nejvyšší budova, byla slavnostně otevřena. Provoz byl ukončen 8. srpna roku 1991. Narozeniny slaví Rejža, režisér Zdeněk Troška, taky volejbalista Cyril Krejčí, herec Karel Roden anebo německá zpěvačka Sandra. Gratulujem. Klás před námi, za chvilku Clean Bandit, bude Gabry Ponte a taky Fun Factory. Hezké ráno.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jdeme se společně mrknout, co je nového. Katka nám prozradí bleskovky za chvilku. Omrkneme i dopravu, jak se jezdí při pondělku, při startu nového pracovního týdne, a koukneme taky na počasí, jak to bude dlouhodobě vypadat.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké pondělí. Brněnská muzejní noc letos nalákala 46 tisíc lidí, kteří se mohli podívat do muzeí, galerií, knihoven, chrámu a dalších objektů. Loni dorazil bezmála 60 tisíc lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí, navíc Česko hrálo na hokejové mistrovství světa. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná, nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž stíhan bude na svobodě, za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Barbara Streisand se kvůli zranění kolene tento týden nezúčastní závěrečného ceremoniálu filmového festivalu v Cannes, kde si měla převzít čestnou zlatou palmu. Organizátoři v nedělním sdělení obsahujícím prohlášení americké herečky a zpěvačky uvedli, že je oceněním i přes její nepřítomnost hluboce poctěna. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Freiburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Český tým si tak zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlené skupiny projdou 4 nejlepší celky.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme taky omrknout aktuální dopravní situaci, jak to vypadá v Brně právě teď. Kdyby cokoliv u vás, tak nám zavolejte, anebo přes naši apku nám pošlete hlasovku. Pozor v Brně, v Řečkovicích, ulice Terezy Novákové, to křižovatka s družstevní. Tady havarovala dvě osobní auta, na místě probíhá vyšetřování, blokován je tady jeden jízdní pruh. Olomoucká ulice, křižovatka s Těžební, tady bourala taky dvě osobní auta, dávejte na to pozor, na místě je policie. Aktuálně zasekáno od exitu 201 Brno Slatina D2, taky hodně zaštosovaný, vidím, kolona začíná, kdo jede ve směru na Brno, tak už před Olympií vás zastaví kolona po D2. Podobně to vypadá taky na Vídeňské, tady vidím těsně před exitem 7 Modřice před motokárama už máme na Vídeňské nahlášenou kolonu ve směru k Brnu na Mendlovo náměstí, kdo by chtěl jet. Centrum města Brna. Koukneme, jak to vypadá. Olomoucká Zvonařka do Hornych, vidím, že tady už se nám to taky štosuje, a koukneme se na hlavní tahy, kdo jede od Svitav na Brno, tak vidím drobnou kolonu mezi Lažany a Lipůvkou. A podobně to vypadá taky mezi Čebínem a Kuřimí. Tak šťastnou cestou, kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota už nám poskočila z těch 4 stupňů. Tady v centru na 8. Odpolední maxima dnes 18 až 20. Nádhera. Zítra 20 až 22. Od středy potom 21 až 23 stupňů Celsia, vidím dokonce pátek, sobota, neděle teploty nad 20 stupňů, krásně tady vidím v pátek 22 až 25, v sobotu by mělo být až kolem 26.
3: Krajské reality, realitní služby pro každého, prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz

0: Get you, cock up. 7:40. Přátelé, už máte zaplacený poplatek za komunální odpad? Dávejte na to pozor, ten šibeniční termín se blíží. Do konce května, ano, s druhou polovinou května se blíží splatnost poplatku za komunální odpad. Jeho výše v Brně zůstává na loňské hodnotě, jednotlivec tedy zaplatí 900 korun. Poplatek se týká studentů i cizinců, kteří se ve městě pravidelně zdržují výjimku, naopak mají seniori starší 70 let a batolata. Tak na to dávejte pozor. Splatnost poplatku za komunální odpad se rychle blíží. Musí být uhrazen do 31. května. Využít můžete online portál Brno ID a zaplatit klidně třeba za celou rodinu. Tak si to zapište za uši. Stejně tak jako daň z nemovitosti. Do 31. května i svoz odpadu. Tak si to zkontrolujte, ať nejsou problémy. Swedish House Mafia za chvilku. Offenbach, bude tu i skvělá zpátečka od Alice DJ.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Čauky mňauky, tady Janča Houbová. A každou neděli od 9 do 1

0: vzpomínám, tak buď u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
5: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
6: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
5: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
6: Má dovolenou, pane řediteli.
5: Tak to se můžeme jít klouzat.
7: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
8: LP omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Tej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Alice DJ Celebrate Our Love, 7.58, za chvilku je tady 8. hodina. A po 8. další čerstvé informace, koukneme opět do Brna, mrkneme i na skvělou muziku. Ale Milky a David Guetta, Just The Way You Are. Morgan C3 a nebo Bass and Track. A za chvilku mrkneme taky na čerstvé kinonovinky společně s Jančou Houbovou. Omrkneme, na co doporučuje vyrazit do kina, tak buďte s námi.
1: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Když se na ty nejnovější hity mrkneme společně, jdeme se podívat taky, jak to vypadá aktuálně v Brně a okolí, co se dopravy týče. Holzova, pozor, z úsjezdu z Ostravské tady se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě záchranka a policisté, počítejte s omezením provozu a se zdržením. Stále taky Terezy Novákové, křižovatka Družstevní, Hřečkovice, tady vidím havárka dvou osobáků, na místě probíhá vyšetřování, tak velmi opatrně. Provoz housne, klasika, pondělní start ranní dopravní špičky, už je to tady. Dávejte pozor na D2, tady je velká kolona od Olympie, no a vidím D52 a kvůli tomu i Rajhrad zaštosováno docela hodně, D52 a Vídeňská směrem na Brno, tady máme taky nahlášený dlouhý kolony. Kdyby cokoliv od vás, zavolejte nebo použijte naší apku, díky.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Krásných 9 stupňů venku, odpolední maxima dnes 18 až 20, bude krásně svítit sluníčko, zítra 20 až 22, no a koncem týdne se dočkáme teplot až 24 stupňů Celsia, o víkendu možná i více, vidím tady sobota, neděle, dokonce 27-28 stupňů.

0: Ale Melchiore Virketa, přátelé, mám tady pro vás jednu zajímavou pozvánku.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Pojďme se podívat na Prügl. Brněnský dopravní podnik připravil na sobotu 23. května na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy. Hlavní dějiště bude v přístavišti u Kotvy, ale otevřený bude dokonce celý areál, včetně hangáru. Pozor! Po přehradě bude možné plout zdarma na krátkých okružních plavbách a zájemci budou moci nahlédnout i do vnitřku hráze. To je paráda. Takže 23. května oslavy 80 let lodní dopravy brněnského dopravního podniku, přístaviště u Kotvy, tam to bude žít. Přejeme všechno nejlepší a minimálně dalších 80. Jason Derulo, Bass Hunter, Robin Schulz před námi.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio.

0: Zota a Base Hunter, 8 hodin 29 minut a 20 vteřin k tomu. Čas na zprávy. Pojďme mrknout opět na čerstvé info. Za chviličku doprava, počasí. Vypadá to moc hezky, co se počasí týče.
1: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou to zprávy, vítejte. Brněnský dopravní podnik přichystal na sobotu 23. května na přehradě oslavy 80 let lodní dopravy. Hlavní dějiště bude v přístavišti u Kotvy, ale otevřené

0: války, kterou zahájili na konci února Spojené státy a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 7. místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, jenž si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: A jdeme omrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Kdyby náhodou cokoliv od vás nějaký problémy, tak nám dejte vědět. Na D2 9,5 km je to u Blučiny ve směru na Brno. Došlo tady k střetu osobního auta s nákladňákem. Nehoda je odstavena na krajnici, provoz v místě zpomaluje. Dávejte na to pozor. Na dálnici D1 200 km od Vyškova na Brno stojí u krajnice porouchaná motorka. Velmi opatrně. Holzová křižovatka je to u sjezdu z Ostravské. Tady se srazilo osobní auto a motorka. Na místě počítejte se zdržením. No a ještě probíhá došetřování dopravní nehody v Řečkovicích, ulice Terezy Novákové, křižovatka s Družstevní. Tady havarovala dvě osobní vozidla. Já vám přeju šťastnou cestu, pevné nervy. Pokud jedete aktuálně od Pohořelic na Brno, obrňte se trpělivostí u sjezdu na Rajhrad kolona směrem na Brno.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
2: Venku už máme teplotu na 11 stupních, aktuálně v centru, odpolední maxima dnes 18 až 20 a má být polojasno.
3: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jen uražená žena dokáže celý den čekat na telefon od muže, aby mu ho pak nezvedla.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Heaven, Boom da Bash, Eiffel 65 dohromady. 8 hodin 39 minut. Pojďme se podívat na čerstvé kinonovinky. Janča Hubová opět připravena na značkách, aby nám prozradila, na co doporučuje vyrazit do kina. Free Radio,
1: novinky v kinech. A v kinonovinkách pro tento týden je také dokument Elon a pokusní králíci. Píše se rok 2014 a technologický miliardář Elon Musk představuje své plány na auto s autonomním řízením před nadšeným davem. Spotřebitelé ovšem netuší, že funkce autopilota od Tesly není zdaleka připravena na běžný provoz a noví majitelé jsou využíváni k vylepšování softwaru poskytováním svých dat. Smrtelná nehoda na Floridě spustí vleklý soudní spor s cílem pohnat Teslu k zodpovědnosti. A není to jediný incident. Více se dozvíte na novém filmu Elon a pokusní králíci.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
2: Fandové basketbalu zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem VK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou

0: Jasně, těšíme se na vás.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toto je?
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
12: Free Radio 107.

0: hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
0: Free Radio. Free Radio.

0: Gabry Ponte, Time to Rock, 8 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ještě v rychlosti omrkneme, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Změna jízdního řádu vyhrazena a vízí divadlo Husa na provázku 19 hodin. Hru Největší dům na světě a vízí divadlo Radost 10 a v 17 hodin. A Mimení divadlo Plavba za duhou a vízí divadlo Radost dnes v 16.30.
0: You know, what you know. A před námi porce muziky. Pussycat Dolls, novinkový club song. Další žavá novinka, tohle Flow Like It. A legenda legend, Gigi D'Agostino, Albertino, Super On The Tua. Muzika nachystaná za chvilku. Čerstvé krimi zprávy. Už jsme hovořili se strážníky. Ještě omrkneme taky případy od brněnských kriminalistů. Všechno vám prozradíme po deváté.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
6: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Florence and the Machine. Spectrum. Say My Name.
1: Za námi Florence and the Machine, 9:04.
2: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
1: Tak ještě před krimi zprávami koukneme, jak to vypadá tady v Brně s dopravou. Kšírova před Kruháčem. Je to kruhový objezd se Sokolovou. Tady bourala dvě osobní auta. Na místě policie D2, 9,5 km u Blučiny směrem na Brno. Došlo tady ke střetu osobáku a nákladňáku. A ještě stále Holzová, pozor, u sjezdu z Ostravské. Tady se srazilo osobní auto a motorka na místě policie České republiky. Jezděte opatrně, mrkneme na D52, ta už se nám rozjela. Vidím, že zvýšený stupeň provozu je na Vídeňské ulici směrem na Brno, ale už tam nejsou kolony, což jsou dobré zprávy. Aktuálně s kolonami se potýkáme v srdci Brna, kolem koliště Milady Horákové, Lidická ulice na úvoze. Tady vidím na Nových Sadech Zvonařka, Hladíkova a Dornych. Taktéž šťastnou cestu.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 12 stupňů venku, odpolední maxima dnes 18 až 20 a od zítřka to bude stoupat výš a výš. Až se dostaneme k neděli, tady vidím 26 až 28, příští týden v pondělí 28 až 30 stupňů.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Runaway, Pink, tady u nás na Fríčku. 11 minut po deváté, jdeme na čerstvé krimi. Připravena na telefonu je Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Dobré pondělní dopoledne posluchačům, je do studia Free Radio. V sobotu v noci zamířili strážníci do Černých polí k muži, který tam prý rozhazoval odstavené koloběžky a přitom poškozoval auta. Hlídka jednu koloběžku našla dokonce na čelním skle zaparkované škodovky. Tam měla poničené i stěrače, kapotu, zrcátko a střechu. Na ulici objevili strážníci taky dva povalené skútry. Spojili se se svědkyní a od ní se dozvěděli, že podezřelý odešel do blízkého domu. 42letého muže v potrhaném oblečení a s oděrkami různě po těle našli na chodbě, kde kopal do bytových dveří a rozbíjel květináče. Strážníci ho vyprovodili před dům, kde křičel, sprostě je urážel a pokusil se je napadnout. Na ruce proto dostal pouta a při následné zkoušce nadýchal přes 2 promile alkoholu. Strážníci ho předali jako podezřelého z trestného činu. Přeji klidný začátek týdne a příjemný poslech Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Ryan Sherlock, Want You Back, tady u nás na Free Radio, 18 minut po 9. hodině, aktuální čas. Další krimi zprávy, tentokrát brněnští kriminalisté a k tomu taky výzva na vás, na veřejnost.
1: Krimi zprávy Free Radio, horká linka.
2: V sobotu ráno jsme přijali oznámení od městské policie ve Šlapanicích o odchyceném psovi, který měl známky popálení. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat proti neznámému pachateli. V současné době již známe majitele psa, ten však doposud ve věci nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku a proto nyní nelze jednoznačně určit, jak k události došlo. Žádáme veřejnost o pomoc. Pokud byl kdokoliv svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi, případně má informace související s událostí, obraťte se prosím na linku tísňového volání 158.

0: Tararí a tarara. Gengira Agostino.
1: With tarari and tarara.
0: Super on the tour. 9 hodin 29 minut a 45 vteřin. V tenhle ten moment jdeme na zprávy.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
3: Přeji hezké pondělí. Brněnská muzejní noc letos nalákala 46 tisíc lidí, kteří se mohli podívat do muzeí, galerii, knihoven, chrámu a dalších objektů. Loni dorazil bezmála 60 tisíc lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí, navíc Česko hrálo na hokejové mistrovství světa. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie zachovaná, nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž stíhan bude na svobodě. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Barbara Streisand se kvůli zranění kolene tento týden nezúčastní závěrečného ceremoniálu filmového festivalu v Cannes, kde si měla převzít čestnou zlatou palmu. Organizátoři v nedělním sdělení obsahujícím prohlášení americké herečky a zpěvačky uvedli, že je oceněním i přes její nepřítomnost hluboce poctěna. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Freiburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní poradu.

0: U Blučiny směrem na Brno došlo tady ke středu osobního auta s nákladňákem, buďte opatrní.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na příjemných 18 až 20 stupňů a každým dnem v tomto týdnu to má stoupat, o víkendu dokonce 28.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz

0: Bye, bye, bye, tak to vám ještě neřeknu, ještě zbývá spousta času a ten čas strávíme velmi příjemně, protože za chviličku je tady 10. a po 10. hodině dopolední budeme nadělovat, čeká nás tajemný film a možná jste si všimli našich postů na Facebooku nebo Instagramu, máme tady pro vás skvělou mňamku. Ano, nadělovat budeme poukazy, vouchery na konzumaci v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Tak dobře poslouchejte, vyhrávejte, za chvilku prozradím první nápovědu z tajemného filmu.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
9: Už vyšlo.
12: Free Radio 107 FM 107.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Promise Myself, Nick Kamen a remixová verze z milénia rok 2004. 9 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme mrknout na hity, další pecky Felix Jen s Kaskádou. Mrkneme na další, tentokrát Pnau. A hrát bude Gary Chaos Party People. Startuje tajemný film, za chvilku prozradíme první nápověru. Dobře poslouchejte a vyhrávejte.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Years and Tears. Máme skoro 6 minut. 6 minut po 10. dopolední. Tajemný film. Jdeme mrknout na první nápovědu z tajemného filmu. Přátelé, mám tady pro vás akční historické drama, které bylo natočené v roce 2022. Což je před 4 lety akční historické drama. To stačí zatím první nápověda tímhle za námi, za chvilku dáme další. A mám tady pro vás konzumaci. Super konzumaci, voucher v hodnotě 300 korun na pizza bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Ten voucher můžete vyhrát. Tak stačí jenom dobře poslouchat, hlavně vychytat všechny nápovědy a ve správný okamžik po čtvrté nápovědě se ozvat sem k nám do studia. Připomínám telefon 790 107 107.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

Tvoje rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

Sam and Bom Bom Bom. Máme 13, skoro 14 minut po desáté a jdeme na nápovědu druhou. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, jdem se kouknout, kdy jsme tento film mohli poprvé navštívit v kinech. To datum je 8. září roku 2022. Co je zajímavý, tak byl nevhodný mládeži do 12 let a nepřístupný do 15. Takže nevhodný do 12, nepřístupný v kinech do 15 let. Ještě vám můžu prozradit, že ve stejném roce se tento film dostal na nominaci udělování cen Český lev. 4 kategorie. Nejlepší zvuk, nejlepší filmová scenografie a nejlepší kostýmy a taky nejlepší masky. Tohle byly 4 kategorie, ve kterých byl nominován na Českého lva. Bohužel to zůstalo pouze u nominací. Vítězství tady žádné nebylo. Tohle je nápověda druhá, třetí dáme za pár minut. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Chaos Party People 1021.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: Jdeme se podívat na nápovědu třetí. Přátelé, natáčení tohoto filmu začalo 18. září 2018 v jižních Čechách. Taky se točilo ve středních Čechách a v Praze, kde se ve skutečnosti i celý děj filmu odehrává. Místa natáčení tedy hrají sami sebe oproti například americké distribuci, která mnohdy česká místa ve filmech vydává za místa úplně jiných zemí. Tak, pojďme se podívat. Poslední klapka padla 14. dubna roku 2021, tudíž se točilo velmi dlouho. A ještě jako bonus vám můžu prozradit, že pro svůj film zlákal režisér jednoho z hollywoodských producentů. Ten si přečetl scénář během jediného dne a hned se domluvili na spolupráci. Má tento film hodně společného s distribucí amerického. Dokonce na tomto filmu se podílela známá americká filmová agentura William Morris, která zastupuje největší hollywoodské trháky, jako je třeba Vlk z Wall Street, nebo Nehanební bastardi, Kill Bill a spoustu dalších. To je takový bonus navíc. Tři nápovědy jsou venku, tu čtvrtou poslední vám prozradím za chviličku.
2: Funny seeing you here, I thought you moved out of town to study something.

0: Dabarabara, blablabla, Gigi D'Agostino, 10.29, pojďme na muziku. Za chvilku bude ale Farben Class, zahraje taky Armin van Buuren, Purple Disco Machine. Ovšem, teď čas na čerstvé zprávy.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
3: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou to zprávy, vítejte. Už dnes odstartuje z Brna mobilní vesmírná raketa Spacebus a společně s ní největší vzdělávací vesmírná tour v historii Česka. Roadshow se právě teď koná na Moravském náměstí. Návštěvníci si vyzkouší virtuální cestu do vesmíru a na vlastní kůži zažijí pocity, které zažívají astronauti na oběžné dráze. Těšte se na průlet armádního vrtulníku, ukázku vojenské techniky, setkání s kadety mise Zero G, armádní překážkovou dráhu nebo interaktivní aktivity. Vstup je zdarma. Na začátku týdne bude obloha polojasná až oblačná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. V průběhu týdne teploty porostou až k letním 25 stupňům Celsia. Stále však počítejte s přeháňkami. Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném městě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní najdou například obrovské

0: V druhém utkání poprvé vyhráli. Švédové budou dnes třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: Pojďme omrknout, jak vypadá aktuálně dopravní situace, kde máme nahlášené problémy a komplikace. Hněvkovského Sokolova stále se došetřuje bouračka dvou osobáků. Kšírova před kruhovým objezdem se Sokolovou. Tady je bouračka dvou osobáků a jinak už nevidím nic, co by vás mělo tak nějak zpomalit. D2, drobná kolona těsně před nájezdem na D1 a koukneme do centra města Brna. Menší zdržení očekávejte kolem Zvonařky a taky na Nových Sadech. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Aktuálně v centru Brna měříme příjemných 14 stupňů Celsia. Odpolední maxima budou dnes mezi 18 až 20.
3: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na poslední nápovědu slibovanou z tajemného filmu. Přátelé, proč jsem vybral film? Jednoduchý. Dneska slaví pan herec. Úžasný pan herec. Slaví narozeniny. 640 má dnes Karel Roden. Narozený 18. května roku 1962. Dneska slaví narozeniny. A proto jsem si říkal, že si dáme film, ve kterým se Karel Roden objevil. V hlavní roli ovšem nebyl, byl tady ve vedlejší, Ben Foster hlavní role a taky Sophie Lau. A na svědomí má tento film Petr Jákl. Tak teď už je to snad úplně jasný, ne? Jaký jsme to hledali? Tajemný film. Pojďte nám to prozradit.
0: Tajemný film.
1: Teď můžete volat studio 790-107-107. A kdo se dovolá jako první a prozradí správný název toho dnešního tajemného akčňáku, historického drama, tak má u nás naprosto úžasnou poukázku na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. No a vidím, že nám někdo volá. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Ahoj, to je Petr.
1: Petře, prozraď nám, jaký jsme hledali, prosím, dnes tajemný film. Co to bylo?
2: No, myslím, že Jan Žižka.
1: Já myslím, že pizza letí za tebou.
2: No, respektive,
1: voucher. Tak moc gratuluju. Ještě ti prozradím, kde si můžeš pěkně nadlábnout. Pizza Bombastika pětkrát v Brně. V Řečkovice, Staré Brno, Hybešova, Žabovřesky, Vychodilova, Židenice, Jílkova a ještě taky Bystrc, Tejšlova.
2: Mm-hmm.
1: Máš to někde poblíž?
2: Jo, určitě.
1: Určitě si najdeš u svojí. Výborně. Tak hele, nech si chutnat poukaz konzumace. Za 300 je tvoje, vydrž na telefonu, nepokládej, prosím.
2: No, díky.
1: Přátelé, dnešní tajemný film Jan Žižka. Kvůli Karlovi Rodenovi, který dneska slaví narozeniny. Tak takhle na dálku přejeme všechno nejlepší.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freerádia. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou

0: se na vás.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
4: Tabar

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Free Radio 107

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.

0: Headway a What is Law, rok 1992 za námi na Free Radio, 10 hodin 57,5 minuty, přesný čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A frčíme dál. Je tady Petra, nazdár, ahoj.
2: Krásné ještě stále dopoledne.
0: Tak, je tady takový překvápko, rozjedeme novou soutěž. Rozjedeme ji teď. Co říkáš?
2: No jasně.
0: Budeme soutěžit?
2: Já jsem pro, určitě.
0: Mám tady jednu specialitku, kterou znáte, frýčkaři. 7 hitů bez reklam.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Chci hlídejte nahoru, jestli se neobjeví reklama mezi prvními 7 hity, protože...
2: Pokud kdyby... se objeví, tak volejte studio 790 107 107 a vyhráváte dva vstupy na Kilian Gang.
0: Festival Kilian Gang.
2: Je to tak.
0: Což není vůbec levná záležitost. Máme pro vás dvě volné vstupenky. Stačí jenom dobře poslouchat a vychytat reklamu tam, kde nemá co dělat, a to mezi prvními 7 hity. Ještě taky doporučím dobře poslouchat, protože se objeví Double, ten taky máme. No a v tajemném filmu skvělý vouchery.
2: Tak, na pizza bombastika.
0: Tak.
2: Která je pětkrát
0: máme v Brně. Toho hodně. Stačí jenom velmi dobře poslouchat. Pojďme se podívat, jaká nás čeká muzika. V nejbližších minutách bude tu Eilid. Hrát bude taky Neptunika. A nebo Hightech Say. A velmi dobře poslouchejte, protože třeba ta reklama uteče právě teď, tak kdyby náhodou, mějte nachystaný telefony.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na festival Kilian Gang.
1: Začni s námi počítat právě teď.
3: Free Radio 107 FM.

0: Fríčko stále s vámi po 11. už i já, Peťa Hlávková, Nataši mají dneska svátek, holky, všechno nejlepší. Za chvíli koukneme za Zdeňkem Troškou, ten se na české filmové scéně pohybuje už řadu let a za tu dobu zažil obrovské úspěchy, ale taky i pády na dno. No a režiséra, který dnes slaví své narozeniny, poslední dobou trápí zdraví a víc se za ním podíváme za chvíli. Teď už přehled novinek.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Kdo by to řekl, že jeden z nejznámějších českých režisérů slaví už 73. narozeniny. Zdeněk Troška je provázaný s filmem celý svůj život. Je autorem nezapomenutelných komedií, které si našly diváky po celém světě, a přestože je po kariérní stránce velmi úspěšný, sužuje ho jedno velké trápení. Je to velmi vážné onemocnění, které z dlouhodobého hlediska prý léčit lze. Režisér prodělal operaci a antibiotickou léčbu, po které údajně ztratil sílu. Jak sám řekl, srdce by chtělo, ale tělo řeklo ne. Nejdříve se spekulovalo o rakovině, nakonec ale ukázalo, že šlo o zákeřnou bakterii na plicích, tak snad se lékařům nakonec podaří mu pomoci. Věříme v to, doufáme v to, přejeme pevné zdraví a teď už další muzika.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Hightech na Fríčku, jdeme na další muziku, jaká bude? Už za chvíli zazní Keenan. Budou tu i Jason Derulo a Meghan Trainor. Nebo Rihanna s Davidem Guettou a za chvíli zprávy s Katkou.
1: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké pondělí. Policisté na Brněnsku prověří případ psa se známkami popálení pro podezření stírání zvířat. Oznámení přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu ráno. Žádá o pomoc veřejnost. Policisté v současné době už znají majitele psa, ten však dosud ve věci nepodal vysvětlení. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Uvedl zároveň, že se přijetí uskuteční bez příležitosti pro média. V Rakousku se odehrál další útok, při němž stádo krav na pastvině zaútočilo na turisty. Případ se stal v Tyrolsku a krávy zabili starší manželský pár. Přesný průběh neštěstí je dosud předmětem vyšetřování. Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit. Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech naordinoval trenérský štáb na včerejší odpoledne našim hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led 9 českých reprezentantů. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu. Dnes je čeká o 20 hodin a 20 minut zápas proti Švédsku.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A já mám pro vás dobrou zprávu, protože Brno naprosto bez nehod, nikde si ani nějak výrazně nepostojíte, kdybyste přeci jen o něčem věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní kolegové na cestách. Volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jdeme na počasí aktuálně v centru města 15 stupňů. Během odpoledne nám to vystoupá až na 19. I zítra očekávejte teploty kolem 19 stupňů. Teď už Keenan.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když jsme byli mladí, byli jsme chudí. A po letech dřiny jsme dosáhli toho, že už nejsme mladí.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Firádiu.
1: Chlapi, to nemám lehké, přiznala Ester Ledecká již před krachem nedlouhého vztahu se sjezdařem Matějem Bajletem. No a toho jí přebrala jiná sportovní rivalka. S 30-letým lyžařem prožila Ester Ledecká krátký románek, a to během loňských prázdnin. Dnes je ovšem z hora miňovanému vztahu naprostý konec, protože v americkém New Yorku přistihli právě fešného Francouze s 41-letou olympijskou vítězkou ve sjezdu Lindsay Vonovou. Tak jim přejeme hodně štěstí a Ester, věříme, že dlouho určitě na ocet nezůstane. Stane. Teď další muzika.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Toto je...
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
14: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Free Radio 107 FM 107 FM FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
1: A startuje další kolo 7 hitů bez reklam. Pokud v prvních 7 songách od téhleté chvíle uslyšíte nějakou reklamu, volejte studio 790 107 107, protože pro vás máme 2 volné vstupy na festival Kalian Gang až v hodnotě 3000 korun. Tenhle ten festival, rokový festival, se koná od 9. do 11. července, a to v kempu Olšovec v Jedovnicích. Jdeme na další muziku, jaká vás čeká? Už za chvíli Geoda Silva. Bude to i Ariana Grande. A zazní i Kesha.
0: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ladíte v 107 FM, přátelé, kosmická raketa nám přistála v Brně. Ukáže Zemi, jak ji vidí jen astronaut z vesmíru, a já vás tam pozvu za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

0: Žijeme Brnem. Na Moraváku v Brně je možné dneska a zítra navštívit maketu kosmické rakety Spacebus s prvky virtuální reality. Návštěvníci zažijí simulovaný let na oběžnou dráhu a seznámí se s aktuálními vesmírnými projekty. Počítačovým průvodcem bude záložní astronaut Aleš Svoboda, který z Brna pochází. No a právě on by se mohl stát po Vladimíru Remkovi druhým Čechem ve vesmíru a letět by mohl už možná příští rok. Kromě Spacebus se lidé mohou prohlédnout i výstavu s názvem Máme černou díru a nebojíme se ji ukázat, obří model z dílny Hvězdárny a Planetária Brno nebo zábavné experimenty. Teď už Keša.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Gwen Stefani na Fríčku. Jaká další muzika vás čeká, si pojďte poslechnout právě teď. Přichystání jsou Avečo a Konrad Sewell. Tak je Jason Derulo a Show. Nebo Jennifer Lopez a Lato, teď už ale zprávy s Katkou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Jsou tu zprávy, vítejte. V Zoo Brno se narodila 3 mláďata sobu polárník. Stádo ve výběhu naproti jelenům Milu se rozrostlo hned o 3 nové přírůstky. Malé soby už doprovodu svých matek můžete vidět ve výběhu. Sob polární je jediný druh jelena, u kterého mají parohy samci i samice. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít závěrečné řeči. Maďarský prezident Tamáš Suliok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Agentura MTI připomíná, že nový maďarský premiér Péter Maďar vyzval Sulioka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána. Čeští házenkáři v odvětě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Už po středečním debaklu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Nikde nebouráme, ale kolem Brna máme porouchaná vozidla. Jedno potkáte na dálnici D1 na 187. kilometru směrem na Prahu v připojovacím pruhu k čerpací stanici. Tady stojí odstavené osobní auto a na D1 na exitu 210 směrem z Vyškova na Brno na sjezdu na Holubice. I tady stojí odstavené nákladní auto a v místě očekávejte silný provoz.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 17 stupňů máme aktuálně venku. Během odpoledne nám to ještě vyšplhá na

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
4: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
5: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
6: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
7: Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Free Radio, novinky v kinech. Jaké novinky máme v kinech, už ví naše Janča Houbová.
7: A tento týden pro vás mám jeden fantasy animák pro celou rodinu, malá Amélie. Hlavní postavou je 2,5letá belgická holčička Amélie, která se narodila v Japonsku a myslí si, že je bůh. Ze svého bystrého a jízlivého pohledu věří, že dokáže přimět rostliny růst v zahradě nebo přejít moře pěšky. Myslí si, že je středobodem všeho a má jediný cíl, obrátit svět na svou víru. Zdá se, že moc všehomoucí Amélie se bohužel omezuje pouze na její chůvu. Mezi její rodinou, která se k ní chová jako k jakémukoliv jinému dítěti, a hospodyní, která ji zbožňuje, je volba jasná. Amélie bude Japonka. Její svět se ale zhroutí ve věku 3 let, kdy se dozví, že bude muset Japonsko nakonec opustit. To je ve zkratce rodinný animák Malá Amélie, který je právě teď v kinech. Free Radio 107.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
3: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001.

0: Kristina Aguilera přesně ve 12:55.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Vítě Kolibová už Féteru Fríčka, přeji krásné odpoledne.
2: Ahoj, čau.
0: Jaký byl film o Jacksonovi?
2: Takhle, já jsem velký fanda, takže já jsem viděla, že to je pro mě ten film. Jako já si to užiju, není to sice úplně nějaký extra životopisný, ale je to hlavně taková oslava Michaela, písničky, to jak prostě ten jeho talent byl ohromný už od dětství a tak. Jako četla jsem spoustu recenzí, některý jsou jako já fanda, líbí, a pak jsou takový, kterým tam jako chybí nějaký kauzy. Zas na druhou stranu, tohle je mapování jeho života od 60. do 80. na konci, nebo půlka 80. A tam se těch kauz jako moc nestihlo. Začalo všechno až 10 a další později. Takže já jsem jako velmi spokojená, byly tam i slzičky dojetí, zpívala jsem, Michalovi vedle jsem vysvětlovala.
0: Ty jsi zpívala v kině?
2: V podstatě jo.
0: Ježiš, to je dobrý.
2: Jo, já jako miluju jeho písničky, znám je všechny na spomněj, takže jako jo. A Michal by se vysvětloval, hele, tohle je toto a to se fakt stalo a tohle, a takže já jsem to jako prožila velmi.
0: Takže můžeš vřele doporučit našim posluchačům na to vyrazit.
2: Ano, pokud milujete Michaela Jacksona, tak to vidět musíte.
0: Jdeme na další muziku. Za chvíli už Galantes a 5 Seconds of Summer. Bude to Enrique Iglesias. Nebo Becky Hill, a co to bude hlavně 7 hitů bez reklam?
3: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Protože pokud v prvních 7 písničkách objevíte nějakou reklamu, tak je to reklama takzvaně výherní.
2: Ano, na to se těšíte.
0: Musíte volat studio 790 107 107, protože my pro vás máme 2 volné vstupy na festival Kilian Gang v hodnotě až téměř 3000 korun. Festival Kilian Gang se koná od 9. do 11. července, a to v kempu Olšovec Jedovnice. Tak to jdeme rozjet.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
1: Začni s námi počítat právě teď.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 13. hodině s vámi Kristýna Kolibová, no a já si myslím, že po víkendu spoustě z nás zní v hlavě bangaranga, bangaranga, bangaranga. Jo, hitovka, která vyhrála letošní Eurovizi, Bulharka Dara, a do které jsme se tak nějak na Free Radio zamilovali už potom semifinále ve čtvrtek, kdy se představila a postoupila do finále, tak to už tady jako hodně bublalo na fríčku, že to musíme mít. No a teď jako, teď už je to úplně jasný, že jo. Takže popůl, přátelé, Daru uslyšíte. Doufám, že si na ní počkáte do té doby, ale bude taky spousta další muziky. Skvělé taneční Calvin Harris, taky Italo Brothers nebo Sydney Samson, Wizard Sleeve a Riverside Let's Go. No a let's go za dalším jazykolamem, protože po pátečním otorinolaryngologie, kdy jsme tady měli takový trošku delší souvětí týkající se právě tohohle oddělení lékařského ORL, tak si myslím, že to rezonovalo trošku déle a více než obvykle. Hodně kamarádů mě potkalo a pořád mě říkali, na otorinolaryngologickém oddělení otorinolaryngologu je starý otorinolaryngolog, umí to báječně, faní vám. No a po 13. si samozřejmě připravíme další zajímavý jazykolam, který nás procvičí, který nám rozváže jazyčisko a pomůže se trošku zasoustředit po té obědové pauze.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Let's go!
1: Nevaž se, rozvaž se!
2: A teď naše trénovačka, pohodička. Dneska jsem si při pondělku vždycky začnu tak jako zlehonka a ta náročnost se bude s blížícím se víkendem zvyšovat, protože už budeme mít natrénováno. Ale i když zdánlivě to může působit jednoduše, tak zas taková prkotinka to není. Je to jelen lirorohý. Když jsem to chtěla říct poprvé, tak jsem se zamotala totálně. Takže chce si na to opravdu zvyknout. Jelen, to zvládneme všichni, a potom lirorohý, jde tam dvakrát ro. No tak schválně, kolikrát nám to půjde za sebou pěkně, pěkně rychle a svižně, ještě párkrát pomalej. Jelen lirorohý, zkoušíte se mnou, co můžu poradit, tak opravdu hodně artikulovat. Tak jako kdybyste nemluvili úplně normálně, ale snažíte se každé to slovíčko, každé to písmenko vyslovit opravdu pečlivě, pak to jde báječně. Jelen lirorohý, jelen lirorohý, jelen lirorohý, jo? Tak máme, máte trošku už zafixovaný, tak já jdu koukat, jak já říkám, do stěny, do našeho kalendáře, někam mimo a jdeme na to. Kolikrát se mi to podaří bez přeřeknutí, vy můžete se mnou a pěkně svižně, rychle, ať je to nějaká sranda. Jelen lirorohý, jelen lirorohý, jelen lirorohý, jelen lirorohý, jelen lirorohý, jelen lirorohý, jelen lirorohý. Tak dobrý, přátelé, mě to nakonec docela klaplo. Věřím, že se u toho člověk dokáže docela zaseknout, ale jak říkám, když hodně otvíráte pusu a artikulujete, tak ten mozek a vůbec ta hlava tak jako si zvykne na to, teďka mám říct lirorohý. Takže když neševelíte, ale hezky to pořádně vyslovujete, tak to jde pěkně. Tak kdybyste se mi tím chtěli pochlubit, jak vám to šlo a kolikrát za sebou jste to zvládli takhle svižně, tak klidně nahrajte do naší apky Free Radio.
1: Nevaž se, rozvaž se.
3: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: být. Trocha lásky se tedy Free Radio, because the night belongs to lovers. Jan Vejn z roku 2002. No a jak jsem říkala, tak po poldruhé si přátelé společně budeme užívat aktuální vítězku letošní Eurovize. Ano, slyšíte dobře, tohle je bulharská Dara, zpěvačka a její hitovka Bangaranga, která zvítězila na letošní Eurovizi právě v sobotu večer ve Vídni. Moc gratulujeme ještě zpětně a hlavně my jsme do toho jako zamilovaní, tak doufám, že se zamilujete s námi. Za chvilku taky Sigma. No a těšit se můžete i na starší kousek. Jennifer Lopez a Waiting for Tonight z roku 1999. Minutku po půl druhé už je připravená Katka se zprávami, doplníme to i dopravou a počasím.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké odpoledne. Brněnská muzejní noc letos nalákala 46 tisíc lidí, kteří se mohli podívat do muzeí, galerii, knihoven, chrámu a dalších objektů. Loni dorazil bezmála 60 tisíc lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí. Navíc Česko hrálo na hokejovém mistrovství světa. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala. Nyní čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Stíhán bude na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Do nizozemského přístavu Rotterdam dnes dopoledne připlula výletní loď, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky a dva lékaře. Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit 6 týdnů. Loď, jejíž osud vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy, nyní čeká důkladná dezinfekce. Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85-82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Druhý duel série hrané na 4 vítězství je na programu dnes opět v Pardubicích.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Děkujeme Katce za zprávy, pojďme na silnice. Aktuálně v Brně dvě komplikace. Zábrodovice v ulici Příkop, který bourala dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem. Opatrní buďte taky v Cejlu, křižovatky s ulicí Koliště, kde stojí odstavené osobní auto. No a na dálnici D1 ve směru na Vyškov, 194. a pultý. Tady je u krajnice odstavené auto. Jinak by to mělo být teď v Brně a v okolí průjezdné plynule. Pokud máte cokoliv dalšího, určitě doplňte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 600 837 27.

Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz

0: Rádio, Burza práce.
1: Jdeme se společně podívat na burzu práce. Aktuální nabídky jsou recepční a administrativní posila a také pracovník pracovnice skladu.
0: Free job.
1: Hledá se recepční a administrativní posila na zajištění plynulého chodu recepce, organizace služebních cest, správa docházky v systému a drobné administrativy, podpora obchodního týmu, spolupráce na organizaci firmních akcí, požadavky angličtina na komunikativní úrovni minimálně B2, základní orientace na počítači, pečlivost, samostatnost, dobré organizace schopnosti. Praxi je výhodou, ale rádi zaučí. Nabízí plný úvazek, plat 30 až 35 tisíc korun měsíčně, 25 dní dovolené, stravenkový paušál a občerstvení na pracovišti. Více včetně kontaktu na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky pracovník nebo pracovnice do skladu na obsluhu vysokozdvižného vozíku. Manipulace se zbožím, rozvoz materiálu, požadavky. Zkušenost s vysokozdvižným vozíkem je podmínkou. Průkaz je možné obnovit. Zodpovědný přístup k práci, schopnost pracovat ve směnném režimu. Nabízí plný úvazek, plat až 35 tisíc korun měsíčně, základ plus prémie plus příplatky. 12-hodinové směny, ranní 6.30 až 18.30, střídá se krátký dlouhý týden. Příplatky za přesčasy, 5 týdnů placené dovolené a dotované stravování. Více opět na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job na Free Radio.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
6: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
7: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
8: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi.
16: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
17: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Free Radio 107 FM. 107.

Free Radio. Novinky v kinech. A v kinonovinkách pro tento týden je také dokument Elon a pokusní králíci. Píše se rok 2014 a technologický miliardář Elon Musk představuje své plány na auto s autonomním řízením před nadšeným davem. Spotřebitelé ovšem netuší, že funkce autopilota od Tesly není zdaleka připravena na běžný provoz a noví majitelé jsou využíváni k vylepšování softwaru poskytováním svých dat. Smrtelná nehoda na Floridě spustí vleklý soudní spor s cílem pohnat Teslu k zodpovědnosti. A není to jediný incident. Více se dozvíte na novém filmu Elon a pokusní králíci.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frinária. Zpátečka Frinária.

0: Oznívá nám na Free Radio Jennifer Lopez, hitovka z roku 1999. A já tu mám zprávu v aplikaci Free Radio, týká se dopravy, poslouchejte. Víme, kde to houstne. Doprava
1: Free Radio. Na vídeňské pozor, je tam kolona ve směru z centra města, směr na Vídeň, stojí všechny tři pruhy, pomalu jedoucí kolona, do toho někdo nevletíte, je to přibližně na úrovni Remetu.
0: Tak děkujeme za info, tohle byla apka Free Radio. Pokud máte nějaké další dopravní info, můžete posílat buď tam, anebo na naší dopravní linky. Je přesný čas 13 hodin 57 minut.
2: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.
3: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Freak out, za chvilku je tady Pitbull a Neil Rogers a tahle skvělá hitovka. K tomu přidáme novinku Getaway. Z francouzské produkce DJ Kung se společně s Boys Noise a k tomu si přidáme taky italskou skvědolou hitovku, která je původně italská lidovka. Como si gira e como si balla. A tuhle spolupráci představí Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. 13 hodin 58 minut, na co vyrazit do divadla?
2: Free Radio, kam vyrazit?
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Pozdě příchozí nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin a představení Rekabaret nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM.

0: Hall of Fame na Free Radio po 14. hodině. No a my společně, přátelé, začínáme hodinku s tipy, kam vyrazit. Co zažít, co podniknout tento týden, tento víkend, ať už v Brně, tak v blízkém okolí. Budu tu pro vás mít zajímavé tipy jak pro rodinky, tak určitě i pro dospěláky, abyste si odfrknuli. Kongs and Boys Noise, tohle je spolupráce novinková na Free Radio Getaway. Je to připravený i s Kašmírem, nebo třeba Spankers a Sex on the Beach. Tak po 14. hodině naplánujeme týden.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Becky Hill.

0: but I want another cocktail.
1: Rádio. Kam vyrazit?
2: A kdo má, přátelé, rád křest, tak slavnosti křestu a ještě k tomu vína, což se určitě snoubí, je pro vás tradičně připraveno v Ivančicích. A to už tento víkend od pátku do neděle můžete vyrazit na 32. ročník. Snoubí se víno, křestové speciality, taky hudební program, program pro děti, potravinový a řemeslný trh a prodej čerstvého křestu. Tak jestli chcete vědět, jak správně křest upravit, jak ho vařit, péct, grilovat, smažit, gratinovat, jak by se měl servírovat, do klasičtější slané varianty, ale i méně známé, ale o něco méně chutné a o nic méně chutné podoby na sladko, tak určitě tohle všechno se dozvíte na slavnostech křestu a vína doprovozeno o spoustu programů, ať už hudebního, tak i pro dětičky. Tak přátelé, přijďte, Ivančice se na vás těší na Palackého náměstí od pátku do neděle na slavnostech křestu a vína. Na

0: Roztančená Luna a její Bailando. Hit z roku 1998 doznívá na Free Radio, už za chvilku ji vystřídá třeba Kylie Minogue a Padam Padam. No madam, já z vás padám. Takhle australská zpěvačka pojmenovala svoji písničku Padam Padam. Doplníme to taky mladým hláskem Michaela Jacksona společně se Sigalou Easy Love. A do třetice se můžete těšit na jednu z mých nejoblíbenějších zpáteček, bude Panjabi MC. A tahle exotika Jogi je z roku 2003. Máme minutku před půl třetí, na Free Radio už je připravená Katka se zprávami.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Radio.
3: Pěkné odpoledne. Model vesmírné rakety Spacebus, který projede pěti regiony Česka, dnes zahájil cestu v Brně na Moravském náměstí. Součástí původně nizozemského projektu je virtuální kino, které zprostředkovává pohled na Zemi z její oběžné dráhy. 20-minutovým zážitkovým videem provází digitální avatar budoucího českého astronauta Aleše Svobody, který k videu zároveň namluvil komentář v češtině i angličtině. Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o příspěvky, které tam lidé poslali po požáru. Machař to nečekal, sledoval sbírkový účet na stanici. Z peněz stanici opraví, rád by zbudoval i odloučené pracoviště. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire asi 60 milionů eur, tedy v přepočtu 1,45 miliardy korun. Informují o tom média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru. Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Dnešní utkání začne opět ve 20 hodin a 20 minut.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Ale máme hlášenou nehodu v Zábrdovicích v Příkopu. Tady se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné pouze jedním pruhem. No a dál se to štosuje taky na dálnici D1. Pokud jedete od Prahy na Brno, tak zhruba kolem 195. 196. kilometru. Tady se tvoří kolona na nějakých 5 až 10 minut. No a stále taky platí, že i na Vídeňské je dlouhá kolona. A tady máme od vás zprávu.
4: Na Vídeňské pozor, je tam kolona ve směru z centra města, směr na Vídeň. Deň, stojí všechny tři pruhy, pomalu jedoucí kolona, do toho někdo nevletíte, je to přibližně na úrovni remetu.
0: Potvrzují přátel na Vídeňské, to stále se to štosuje a je to minimálně s 5-minutovým zdržením. Pokud máte cokoliv dalšího, přijďte na naši dopravní linku.
2: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Dneska bez deště, převážně s oblačnou polojasnou oblohou, teď aktuálně s teplotami kolem 21 stupňů, to by tak plus minus mělo být i dnešní maximum. Zítra a ve středu to bude velmi podobné, opět polojasná oblačnost s teplotami po ránu kolem 7-8 stupňů, přes den i kolem 20. Ve čtvrtek se pak začne oteplovat, mělo by být ve čtvrtek i v pátek kolem 22 a na víkend meteorologové slibují i 25. Tak přátelé, blíží se letní dny a před námi taky skvělé letní kousky, třeba Kylie Minogue, Padam Padam bude Lukas Steve společně v hitu No Degiri. No a my pokračujeme s tipy, kam vyrazit. Ano, přátelé, pokud byste chtěli se mnou naplánovat víkend, jste tu dobře, budeme pokračovat s Free Radiem.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Plavou vedle sebe dva kapři, kamarádi několik let, a ten jeden říká tomu druhému v té přehradě: čoveče, já mám takovej hlad, já jsem nejedl, abych sežral úplně cokoliv. Nevíš náhodou o nějakým jídle? Ten kámoš se na něho podívá a říká: vím, ale má to háček.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.
2: You know what?

0: Skvělá předělávka, to je Lukas a Steve společně s Blackstreet No Diggity. Lekce před 3:15. Tu pro vás mám další tip, kam můžete o víkendu vyrazit. A nejenom tento víkend, ale i další dny tady u nás v Brně bude Meeting Brno.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Multižánrový festival, který se uskuteční od 22. května, to znamená od tohoto pátku až do konce května do 31. Festival vytváří prostor pro otevření dialogu a setkávání. Od svého vzniku si klade za cíl otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy a přispívat k porozumění mezi různými komunitami. Co si představit pod tím programem, který na Meeting Brno se pro vás chystá? Hlavním tématem je otázka, kde domov můj. A určitě si vzpomínáte na jeden velký dlouhý stůl na Moravském náměstí, který se opět bude pro vás chystat, a to tento pátek 22. května. Brno u jednoho stolu, tak můžete vyrazit třeba tam. Další program bude v pátek, a to v International School of Brno, Letters from Brno, promítání dokumentu s besedou s režisérkou Karen Kruger. Bude taky spousta komentovaných prohlídek, například v němčině na kostel svatého Jakuba můžete vyrazit tento pátek, a taky hudební večery v brněnských vilách, ať už Tugendhat, anebo Šťastný. No takže tohle je jenom namátkou jeden z mnoha programů, který se pro vás v rámci tohle festivalu chystá v Brně. Meeting Brno už od tohoto pátku až do 31. května. Tak přijďte a užijte si to.
1: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1 ti na Free Radio servíruju pořádný refresh. Čeká tě taneční hudba, co tě nastartuje. Čerstvé kino

0: nám, tak buď u toho.
1: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
2: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
5: Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tamarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
3: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
2: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
3: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou do velkého finále, se koná ve Stares aréně Budova ve čtvrtek 21. a v pátek 22. května od 18 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co to je?
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: nasměrovaný hlásek mladého Michaela Jacksona, tehdy mu bylo 9 nebo 10 let a toho využil londýnský producent Sigala a vznikl novinkový kousek Easy Love. No a my jsme si ho dali po druhé. Double Fríčka. A možná teď už oblíbený kousek pro Richarda. Ahoj, čau.
1: Ahoj, čau.
0: Nazdárek, tak co máš rád tady tuhle pecku Easy Love?
1: Jo, určitě. Moc si jako ji chutnávám.
0: Jasně.
1: Celkově mám rád.
0: Že Michael je skvělej. Jasně. A pořád ho mějme rádi. Mějme ho rádi. I když už odešel z tohohle světa, já myslím, že jeho odkaz je věčný. Každopádně, Ríšo, super. Ty jsi možná tuhle písničku oblíbil ještě víc, protože jsi slyšel dvakrát za sebou. Dovolal jsi jako první, takže jsi vychytal Double Free Radio a máš u nás 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu v biliár klubu Yellowfish v Brně Kohoutovicích. Tak dobrý, máš radost?
1: Super.
0: A koho vezmeš sebou na akcičku?
1: No, určitě manželku.
0: Jo, tak manželku pozdravíme, jak se jmenuje?
1: Ivona.
0: Ivonko, tak zdravíme Ivonku od Ríši, jestli poslouchá, tak už tě určitě poznala, už skáče a už se raduje. Tak super, ještě když taky to oznámíš až doma. Vydrž mi chvilku na drátku a vyřídíme předání, jo?
1: Dobře.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: kam vyrazit.
1: Mladé krásné stárky a stárci společně rozjuchají starý Lískovec, a to už tento čtvrtek až neděle. Nachystané jsou samozřejmě mladé hody starý Lískovec, kde si užijete spoustu folkloru, místních tradic, krojovanou chasu. Bude u toho se stavět mája, bude tam hrát cymbalová muzika. Užijete si spoustu určitě i vínečka, no a hlavně těch tanečků, to nemůže chybět. Ve čtvrtek od 17 hodin bude stavění máje na louce mezi kostelem svatého Jana Nepomuckého a základní školy Elišky Přemyslovny právě ve starém Lískovci. Následovat potom bude v pátek hlavně hlídání máje s mladou chasou s posezením u ohniště, hudba a zpěv. No a v sobotu a v neděli pak ten hlavní program. V sobotu se můžete těšit na právě hodový průvod za doprovodu hudby, a to dechové hudby Hovorané. Následovat pak večer v 19.30 bude hodová zábava. A tam už to, přátelé, bude možná až do noci, do rána. Tak si to moc užijte, věřím, že hody jsou prostě něco, co k nám do Brna patří, a že ve starém Lískovci to umí pořádně roztočit. Tak si s nimi přijďte zajuchat, a to už ve čtvrtek na stavění mája, anebo se stavte až na tu hodovou zábavu pátek, sobota, neděle, a věřím, že budete spokojeni. No a taky tady máme 7 hitů za sebou a soutěžíme, buďte ve střehu.
0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
4: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003.
5: Ladies and gentlemen, put your hands together

0: pecka za námi dorazila až z Indie, britsko-indický hudební rapper, hudební producent, DJ, který si říká Punjabi MC. Tak je za spoustu jeho kousku, hlavně Mundian Tobacke získal ceny, ať už MTV Europe Music Awards, nebo třeba tahle Jogi, ta si myslím, ta se taky moc povedla. Rok 2003 na Free Radio ve 14 hodin 58 minut, tak doufám, že jsme vás pořádně roztančili.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A my jdeme společně pouštět další hity. Bude to Troye Sivan a Rush, bude to i novinka Phoenix. A těšit se můžete taky na hitovku v překladu Extáze, bude Rapture. Tohle je hit z roku 2001, no a my jdeme taky společně odstartovat dalších 7 hitů.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam, jedině na Free Radio.
0: Je to tak, přátelé, od teď až zhruba do půl čtvrté, opravdu poslouchejte pečlivě, kolik odehrajeme hitů a jestli tam náhodou mezi těmi 7 prvními nebude nějaká reklama. Pokud ano, tak rychle volejte 790-107-107 a budeme tu pro vás mít připravený dva lupeny na festival Killian Gang, který se uskuteční v červenci 9. až 11. A tyhle lupeny jsou, přátelé, v hodnotě až 3000 korun a dokonce tam uslyšíte takový rokový nářezy, jako je Dimitri, Harley, Valda Gang, Doga, bude tam Alkohol, Turbo, Morčata na útěku. Pokud vás tahle muzika baví, musíte tam být. Rokový festival Killian Gang a dva lupeny pro vás za reklamu mezi 7 hity.
2: Free Radio 107 FM.

0: něco tanečnější zremixovaný Ed Sheeran a Shape of You. Dobrá zpráva ze silnic z Vídeňské, kde už se kolona rozjela, ale počítejte s další kolonou, která je teď aktuálně před nájezdem na D52 v Modřicích. Směrem od sjezdu z D2 tady blokuje provoz dopravní nehoda, takže i tady je zdržení aktuálně zhruba kolem 10 minut. D52 před nájezdem v Modřicích směrem od sjezdu z D2. No a my se za chvilku podíváme na další příběh. Tentokrát si povíme o tom, jak to může dopadnout, když si řeknete, poletím v letadle a zkusím to celý prospat. Posilním se alkoholem. No a ono to nemusí dopadnout vůbec tak, že to prospíte, ale že to může dopadnout docela špatně. Tak tohle bude příběh našeho aktuálního lůzera, nebo správně bych měla říct lůzerky. I o tom bude řeč po 15. hodině. K tomu přihodíme novinky Marshmallow, Portugal, The Man, Phoenix, bude tady Anamena nebo Kygo. Pojďme na to.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: frajer nebo loser?
1: A přátelé, dneska tady budeme mít jednu loserku, jestli to tak můžu říct, loser, loserka. Jak to máte, přátelé, s letadlem? Když lítáte, snažíte se to nějak prospat, snažíte se nějak omámit alkoholem, anebo je to v pohodě, užíváte si let, případně si vezmete knížku. No tak jedna taková cestovatelka buď to chtěla mít rychle za sebou, protože se třeba necítí v letadle komfortně, nebo hold prostě si řekla, zkusím to prospat. Britka Zoe Alexandrová, tak ta se údajně rozhodla, že se opije v podstatě skoro do němoty, aby mohla se probrat až po přistání. Jenomže ten alkohol na ní působil trošku jinak. Začala křičet na posádku, chtěla si v letadle zapálit a nakonec pokousala stevarda i jednoho z cestujících. Posádka ji musela spoutat speciální sadou pro znehybnění a tak vydržela až do přistání na Kubě. Těžko říct, jestli si pak v tomhle oblečku mohla zdřímnout. Soud jí teď udělil podmínku a roční zákaz opustit britské ostrovy. Tak přátelé, i takhle může dopadnout cestování, pokud do toho zapojíte víc, než je tak nějak jako přístupno alkoholu, než vaše tělíčko zvládne, tak na to myslete. Klidně se posilnit, jednou štamprlou, ale moc to nepřehánět, ať pak nepokoušete všechny ostatní.

0: Extáze alias Rapture, tak tohle byla hitovka z roku 2001 v 15 hodin a 28 minut, co nás čeká dál. Za chvilku si budeme zpívat Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Přihodíme k Jacksonovi a Rafaela Kera, taky Marlon Hofstadt, jejich It's That Time. Je to rakouský DJ a tentokrát ve spolupráci s australským Fisherem a jeho australská předělávka zremixovaná tanečnější verze. A těšit se můžete i na Švédsko, Aaron Chupa a Cash on the Grooves. Takhle, na Švédsko se moc netěšíme dneska večer ve 20.15, kdy budou naši čeští hokejisté hrát právě se Švédskem, ale teďka si ještě tu Švédskou dát můžeme. 15 hodin 29 minut, přidáme informace z dopravy a počasí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A pojďme se podívat na dopravu, kde to aktuálně trápí. Hlásili jsme před nájezdem na D52 v Modřicích směrem od sjezdu z D2. Provoz je tam blokovaný dopravní nehodou, takže očekávejte kolony a zdržení. Dálnice D1 hlásí od Brna na Prahu 178. u krajnice porouchané auto a dávejte pozor taky na Blanensku, a to mezi Boskovicemi a Okrouhlou. U Hrádku tam zasahují záchranáři u nehody osobního auta do stromu. A teď jedna čerstvá záležitost na dálnici D1 směrem od Brna na Vyškov. 208. kilometr tady bourala rvy osobní auta. Jedno skončilo po nehodě převrácené na střeše. Během odklízecích prací počítejte s omezením. Kolona má zatím asi 2 kilometry. Teď čerstvá věc od Brna na Vyškov, D1, 208. kilometr. Tak toto jsou mimořádnosti, které nás teď aktuálně trápí na silnicích. Jinak teď kolem 15:30 už je samozřejmě i hustší provoz v okolí centra města Brna. Klasicky kolem Koliště, Dornichu, Poříčí, Zvonařky. Počítejte s hustým provozem i v Gajdošové ulici. Taky v Kounicové, ve Veří a na Kníničské. Na těchto místech pár minut zdržení. No a na dálnici D1 se to stále štosuje na příjezdu do Brna. Pokud jedete od Prahy dál na Brno a do Vyškova, tak zhruba 193. kilometr tady houstne provoz a je tam teď aktuálně zdržení. Hlásíme to hodně, hlásíme to dokonce i kolem půl hodiny. Tak držím palce, kdybyste měli cokoliv dalšího i k těmhle komplikacím, tak přihoďte na naši dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Oblačno, polojasno, nejenom dnes, ale i následující dny to bude vypadat velmi podobně. Teď máme kolem 21 stupňů, do rána by mělo být zhruba kolem 7-8. I zítra se dočkáme kolem 20, možná lehce přes, k tomu opět polojasná oblačná obloha. Ve středu té oblačnosti bude zřejmě nejvíc, vypadá to, že bude částečně i zataženo s teplotami, ale stále počítejte kolem 20. No a od čtvrtka se potom začne oteplovat kolem 22, víkend pak i 25 stupňů.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A máme tady dnešní moudro, se kterým nakoukneme na nové slovní výrazy díky Čeština 2.0, slovníku, který si tvoříme sami. A mám tu pro vás připravenou dlouhoběžku, taky přídveřníka a nebo pofrc a kotýlek. Tak začneme tím prvním a to byla dlouhoběžka. Co by to podle vás mohlo být dlouhoběžka? Tak zní to jako koloběžka, akorát trošku delší a ono je to spíš součástí nějakého déle trvajícího časového úseku. Dlouhoběžka je seriál, obvykle televizní, který je postaven jako dlouhodobý projekt s velkým počtem dílů a vysílá se po dlouhou dobu, ať už měsíce až roky. Tak pokud máte oblíbenou nějakou svou dlouhoběžku, tak věřím, že jste vždycky v ten správný čas na svém místě a už to sledujete. Přídveřník, tak to je někdo, kdo se snaží nenápadně vniknout do objektu, do kterého nemá přístup a tak vyčkává u dveří, až někdo půjde a vpustí ji. Tak tohle je přídveřník. Pak tu máme ještě, přátelé, dvě slovíčka. Je to pofrc a taky kotýlek. Tak co by mohl být pofrc? Pofrc je uspěchaný, roztikaný, netrpělivý člověk, který má tendence dělat věci zbrkle a bez rozmyslu. Zbrknoun, splašenec, netrpělivec, utvořeno z pobíhat a frčet. Takže pofrc. Vůbec to není špatný. Myslím, že takových pofrců běhá po světě hodně. Spousta z vás je možná teď taky takhle ve spěchu roztěkaný, tak ať vás sklidní třeba další kousky. Taneční, co tu máme, no a ještě tu pro vás mám kotýlek. Kotýlek je milý. Malý frťan nebo panák alkoholu, také kotýlek. Takže kotýlek, přátelé, možná si dneska cvaknete, dneska u toho hokeje, který budeme hrát ve 20.15 právě se Švédskem. Snad to bude dobrý kotýlek i pro nás a že se to všechno zadaří. Za chvilku Is That Time anebo Save the World.

0: Vegas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Chcete potkat šampiona? Dorazte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Fandové basketbalu, zveme vás na semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Dvojzápas, který je branou

0: těšíme se na vás.
1: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu.

0: Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LPO Mýtky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomýtky.cz.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Free Radio 107

0: Save the World.
1: Swedish House Mafia a Save the World. Tak se mi tady dneska nějak sešly více švédských interpretů, ale oni jsou prostě dobří. No a tak v hudbě je berem, na ledě je potom snad nějak setnem. Dneska 20.15. Ale od hokeje k fandění tady u nás taky v soutěžení. Totiž máme tu pro vás aktuálně, přátelé, dvě soutěže. Můžete vychytávat každý den, a to Double Free Rádia, to už znáte, to umíte. Stačí vychytat dvě stejné písničky za sebou a dostanete od nás 2 hodiny kulečníku a taky pizzu gratis v Yellow Fish v Brně v Kohoutovicích, takže tam si to určitě užijete. No a druhá soutěž, která začala dneska a bude pokračovat ještě následující dny, tak to je soutěž 7 hitů za sebou a bez reklam. 7 hitů startujeme vždycky zhruba před celou, to ještě je chvilku času, no ale od té doby se vždycky soustřeďte a poslouchejte pozorně. Když se mezi 7 hity objeví reklama, tak je to vaše, když se dovoláte jako první. A cože? No, hrajeme o 2 lístky na festival Kilian Gang. Tenhle rockový festival, který bude v kempu Olševec Jedovnice, a to v červenci, a uvidíte tam a uslyšíte takovou hudbu, jako je rockový nářez od Dimitry, Valda Gang, Alkohol, Panoptiko, Turbo, Morčata na utěku a další a další a další. Je jich tam opravdu spousta. Takže pokud chcete s námi soutěžit, poslouchejte pozorně. Je tu Double Free Rádio a taky 7 hitů za sebou.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Ano! Od 7 ranní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
4: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
2: Free Radio 107,2.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: nejnovější švédský kousek od Arončupy Cash on Grooves. Tak pokud jste si tuhle novinku oblíbili, určitě pro ní hlasujte v naší hitparádě 107. Frička na freeradio.cz/top107. Přesný čas 15 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za chviličko tady budeme mít Rio a Deep Love, Don't Stop Believin', k tomu přihodíme novinku. Taky novinka, ale Farben, René Miller a Buddy Talk a do třetice Loco Loco. I tohle si spolu budeme užívat, ano, tahle skvělá muzika po 16. s Free Radiem.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
1: A sluší se taky odstartovat naši soutěž 7 hitů za sebou a bez reklam. Ano, začínáme počítat právě teď a hrajeme tu o lístky na skvělý rockový nářez, který si užijete v rámci festivalu Killian Gang. Dva lístky jsou tu pro vás připravený, mimochodem v hodnotě 3000 korun. Kemp Olšovec, Jedovnice v červenci a nářez jako Dimitri Harley, Valda Gang, Panoptiko, Alkohol a další. Chcete být u toho a úplně zadarmo ve dvou? Tak poslouchejte pozorně. Mezi 7 hity se nesmí objevit žádná reklama a když se objeví, tak to je přesně ten váš soutěžní signál.
0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Poslouchej a vyhrávej.
0: A tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na festival Killian Gang.
2: Začni s námi počítat právě teď.
0: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Free Radio. Free Radio.

0: po 16. hodině posloucháte Free Radio a teď mě maminka napsala jednu strašně vtipnou věc. Zrovna jí z jednoho obchodního řetězce poslali slevu, protože bude mít narozeniny, tak to takhle jako vychytali, že se blíží její datum. No a poslali jí slevu na Lego. Tak jako potěší to, že? Proč bych si člověk nemohl hrát v každém věku, však je taky na Lego napsaný, že si můžete hrát, myslím, od 4 do 99 let a teď to prodloužili minimálně do stovky plus, protože David Attenborough, skvělý přírodovědec, se právě dožil stovky, tak aby si chudáček taky mohl zahrát to Lego. Tak to je takový vtípek po 16. Další vtípek vás čeká na Facebooku Free Radio, kde je samozřejmě hokejový, když už se tak blíží ten další zápas, tentokrát se Švédskem, dneska ve 20 hodin a 20 minut. No a nepopřáli jsme taky dnešním oslavenkyním, dneska jsou v kalendáři 18. května Nataši, tak přejeme všechno nejlepší holkám, no a 18. května, pokud slavíte narozeniny, tak i vám posíláme novinku Alefarben, René Miller a Buddy Talk.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Becky Hill.

0: vám taková trošku šílenější Loco Loco, bláznivá Gordo, Renier, Zonovelt a jejich novinka. 16 hodin 21 minut, co nás čeká dál, před námi, přátelé, připravený dnešní cover, který se bude týkat, víte čeho? No toho, že nás čeká, přátelé, utkání se Švédy a je potřeba pořádně fandit. Tak jedna taková fandící.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy na Free Radio.
0: A inspirovala jsem se hitovkou 89ers, což je německé duo, které se aktuálně v naší hitparádě vyhřívá, a to dokonce na třetím místě. 89ers Rimini Rockers s hitovkou Back to 89. My si ale dáme starší kousek z roku 2017 od těchto dvou německých kluků, která se jmenuje Go Go Go. Ona se teda jmenuje No Go Go Go, ale my budeme zpívat Go Go Go, něco jako do toho naši pánové hokejoví, kterým samozřejmě na večer držíme palce. No a já tu pro vás mám předělávku tohohle hitu Go Go Go, tentokrát od Timo, pojďme na to.
1: Ladies and gentlemen, the 89ers are back.

Let's go, go, go. Tak tohle je, přátelé, třeba jedna taková fandící na dnešní večer ve 2020, kdy se čeští hokejoví naši skvělí hráči utkají se Švédskem a bude to určitě náročný zápas, ale věřím, že to dáme. Ano, držíme palce, tohle byla právě taková tematická zremixovaná 89ers a go, go, go. Co dál, je tu Drum Sound a Baseline Smith Fearless, přihodíme taky Jennifer Lopez a do půl stihneme i pozvánky do divadla.

0: Raní rádio. Kam vyrazit?
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Pozdě příchozí nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin a představení Rekabaret nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Zpátečka Raní rádio.

0: Jedna vzpomínková, temperamentní hitovka Jennifer Lopez a Get Right, tohle jsme měli všichni na diskotékách kolem roku 2005 rádi. Já jsem sice na diskotéky chodila spíš trošku později než 2005, ale rozhodně tohle vždycky frčilo až ještě do roku 2010, možná do teďka. 16.30, co nás čeká dál, za chvilku se podíváme na dopravu, na počasí, mrkneme taky na akce, které se budou tento týden pořádat třeba v Brně v Běncenově sadu, kde si užijete spoustu zábavy. No a k tomu hity třeba od Verony. A mě nečekej, bude i Farla More. A do třetice novinka od Pitbulla, Work. Tak to je pro všechny, kteří ještě musíte makat, třeba ještě dlouho, dlouho. Možná toho času před váma je ještě spousta, možná končíte za hoďku, za půl hoďky, tak ať si to hezky dneska doklepnete. Pojďme mrknout na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Kde jsou aktuální komplikace? V Brně je to nehoda v Knínické ulici na křižovatce u čerpací stanice. Tady auto narazilo do lampy. Projíždí se tam jedním pruhem Knínička na křižovatce u čerpací stanice. Dávejte si pozor taky na Veveří, a to na Konečného náměstí směrem do centra, kde se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se silným provozem a s menším zdržením. Konečného náměstí směrem do centra. Máme hlášený taky zdržení na dálnici D1 v Brně u směrem do Vyškova 196. kilometr, tady stojí porouchaný kamion, kolona měří kolem 6 kilometrů směrem na Vyškov od Brna 196. Další 178. směrem na Brno, tady stojí odstavené osobní auto, tady by to mělo být bez nějakých větších komplikací. No a dál si dávejte pozor taky mezi Boskovicemi a Okrouhlou u Hrádkova. Tady zasahují záchranáři kvůli nehodě, kde auto narazilo do stromu, tak i tady je silný provoz. Toto jsou aktuální informace v dopravě, jak to vypadá s mimořádnými událostmi, nehodami, a kde se zašpuntujete, tak nějak dá se říct nečekaně, ale jde to obvykle touhle dobou kolem 16:30, tak samozřejmě odpolední špička hlavně na Kolišti, Dornichu, Poříčí, Zvonařce, Křenové, Gajdošové, Veveří, Poříčí, v okolí Ústředního hřbitova o něco delší kolona je aktuálně v Bohunicích na Lánech, tam to bývává, ale ne tak dlouho, jak je to dnes, minimálně kolem 5 minut, no a Ostravská taky hlásí kolem 7 minut zdržení. Počítejte i na příjezdu do Brna po dálnici D1, že se tvoří dlouhé kolony, a to zhruba od příjezdu do Brna, tak nějaké Troubsko, tak to počítejte do 196. kilometru. Tady se zdržíte, tady se popojíždí a dál taky, pokud jdete od Brna na Vyškov, zhruba 206. kilometr, tak i tady, přátelé, jsou kolony zhruba na čtvrhoďky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: A tak, jak máme dneska, tak by mohlo být plus minus i následující dny. Polojasno, oblačno s teplotami kolem 21 stupňů. Zítra obdobně kolem 9-10 stupňů po ránu, k tomu přes den opět kolem 20. Počítejte s tím, že by opět mělo být polojasno, oblačno. Ve středu možná trochu chladněji, protože se zatáhne a teploty se udrží kolem 20, ale ve čtvrtek a v pátek už by měly být zase spíš slunečnější dny, teploty kolem 22 a na víkend meteorologové slibují 25.
2: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Bez žen to prostě nejde. Žena byla stvořená k tomu, aby se chlapi nezbláznili štěstím.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: turistů ve čtvrtek 21. května přes brněnský Björnsonův sad, tak určitě dorazte, protože tam bude osvětová akce, na které se dozvíte více o životě na vozíku a o zraněných míchy a hlavně jak jim předejít. Ano, prevence, to je důležitý. Po celý den je připravený zajímavý tematický i doprovodný program. Těšit se tam můžete třeba na překážkovou dráhu na vozíku, handbike a taky basketbal na vozíku. Tahle speciální aktivita. Policie České republiky se tam představí na místě, a to s postupem, jak se zachovat při nehodě, jestli se můžete stát policistou, správné vybavení jízdního kola, postřeh s kymovou hrou. Odbor zdraví dorazí s kvízem a taky s obřím puclem. Hasiči tam budou mít aplikaci záchranka, ale i prevenci požáru v domácnosti. A k tomu spousta ukázek a představení, ať už historického šermu, hudební vystoupení herce Městského divadla Brno Jiřího Macha nebo malování na obličej. Tohle je pro vás připravené v Björnsonově sadu. A to už tento čtvrtek 21. května od 10 do 17 hodin. No a program si pro vás připravilo Paracentrum Fénix, právě akci Roztoč to. Tuhle osvětovku pro vás chystá Paracentrum. Je to organizace, která jako jediná na Jižní Moravě pomáhá lidem, kteří se dostanou na vozík a mají právě nějaké vážné poranění míchy anebo páteře, a pomáhají jim se vrátit zpátky do toho běžného života, aby byli co nejvíc soběstační. Takže se toho tam dozvíte hodně, hlavně tam bude hodně zábavy, takže určitě dorazte. Björnsonův sad tento čtvrtek 10 až 17 hodin.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Kašmír.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalace Brno. Přijďte nás navštívit.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Řečkovic do Jundrova? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

Michalská Pártoška na Free Radio, Far l'amore, hit, který můžete znát třeba z filmu Velká nádhera. Bob Sinclair, Rafaela Cara a před námi pozvánka na Prígl, protože tam se tenhle týden budou dít věci. Free Radio, žijeme Brnem. Přehrada bez výletních lodí, tak takovou si v Brně, myslím, už nikdo ani nepamatuje. Její hladinu brázdí 80 let. Oslavy kulatého výročí právě lodní dopravy začínají, nebo už v podstatě začaly teď o víkendu a vrcholí příští sobotu, 23. května. To by měla být velká celodenní party přímo na přístavišti. Co dál se chystá? Pro hravé a soutěživé fanoušky nejen lodní dopravy připravil dopravní podnik města Brna celotýdenní hru, která propojuje online svět sociálních sítí i offline svět vozů MHD. Na sociálních sítích zveřejní každý den ve stories otázku týkající se lodní dopravy. Odpovědi budou vždy letopočet, který je zároveň číslem vozu šaliny anebo autobusu. Soutěžící tedy zjistí správnou odpověď a tím i číslo vozu, který musí najít. Že je u správného vozu, si ověří podle letáků umístěných u řidiče přímo s odpovědí na danou otázku. Když osloví řidiče a bude ten den první, vydá se mu balíček. Tak tohle je hra, kterou můžete hrát po celý týden. Další rozhodně fajn odměna je taky kulička, která bude padat z našeho orloje v centru města Brna na Svoboďáku, a to ode dneška od 11 hodin v den D, tedy 23. května, kdy má být ta velká pártoška, tak bude orloj vydávat kuličky každou hodinu od 11 dopoledne až do 11 večer. Tak si chyťte svoji speciální edici kuličky právě k téhle, k tomuhle krásnému výročí 80 let lodní dopravy. No a teď už ta velká party, přátelé, ta vypukne teda v sobotu, tuhle sobotu 23. v poledne až do 21. si příchozí užijí plavby po přehradě zdarma. Kromě běžných plaveb do veverské bytýšky dle jízdního řádu, ty jsou standardně spoplatněné. Nahlednou i do areálu lodní dopravy, včetně hangáru, a seznámí se s prací vodních záchranářů a poříční policie. V expozóně uvidí vystavenou techniku, modely lodí, vodoměrnou loď i akvárium s rybami z přehrady. Spousta aktivit se zaměřuje na děti, takže si vyzkoušíte třeba trenažery vozu MHD, speciální workshopy pro ně připraví Zoo Brno a chybět nebude ani pěnová party. Chcete být u toho? Tak přijďte, přátelé, ohladu taky nebudete, velký food and drink zóna a hudební složky, to všechno vás čeká v sobotu, tuhle sobotu, kdy se slaví 80 let lodní dopravy, a to u nás v Brně na Príglu. Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Pitbull. Work.
1: Pitbull s novinkou Work, 16 hodin 58 minut na Free Radio.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
3: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: 7 hitů za sebou a bez reklam. Bez reklam. Jedině na Free Radio.
1: Je to tak, přátelé, jdeme společně odstartovat soutěžení teď už s Lukinem, kterého vítám ve studiu. Ahoj, čau.
5: Krásné odpoledne, ahoj.
1: Už jsem tady měla hovor před půl hodinou. Bude dneska Lukáš, pozdravuj ho ode mě. Dominik Ostřížek, on už bude vědět, takže už se na tebe čeká, kamaráde.
5: To je ostrý chlapec,
1: ano,
5: Ostřížek.
1: Ano, ano, ten už se těší a věřím, že nejenom on. No a po 17. hodině, kromě toho, že společně odstartujete Freebox, tak bude taky soutěž. Luky, soutěžíme 7 hitů za sebou, to už tady známe.
5: To, co mě zaujalo, já jsem chtěl říct, že už jsem to někde slyšel.
1: Ano.
5: 7 hitů za sebou.
1: A bez reklam. Pokud se to odehraje takhle bez reklamy, tak přátelé, máte klid a pohodu na další hodinu. Ale kdyby náhodou jste se sedmičky nedopočítali a objevila se reklama, volejte 790-107-107 a my vás pošleme ve dvou úplně gratis na festival Kilian Gang, který bude v kempu Olševec Jedovnice, a to už v červenci.
5: Olševec, to je bomba.
1: Já si myslím, že by se ti to mohlo líbit. Olševec Jedovnice, začátek července 9. až 11. No a rokový nářez, tam budou takový jako velký hvězdy jako Dimitri, Harley, Valda Gang, Turbo, Panoptiko, Alkehol, Desmod, Morčata na útěku, a ten jako line-up je dlouhej, jo, takže ať tady zase
5: je to nečteme
1: jako úplně. Každopádně, přátelé, pokud tam chcete být a úplně gratis, pozor, tyhle lupeny jsou v hodnotě 3000 korun, tak myslím si, že ušetříte krásnou částku, tak poslouchejte pozorně, odstartujeme to. Odstartujeme spolu?
5: Můžeme přímo společně.
1: Jo, tak 3, 2, nebo co, tak, jak to vnímáš?
5: 3, 2, to vnímám.
1: Jo, tak 3, 2, 1,
5: start!
4: 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Poslouchej a vyhrávej.
4: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
3: Začni s námi počítat právě teď.

0: rádiu. 17. hodina, k tomu 7. minuta. Čirou náhodou ladíte Free Radio 107 FM, to už je několik sedmiček v řadě, no a ty prý přináší štěstí. Přátelé, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, doufám, že máte štěstí plný kapsy, doufám, že se máte dobře, že se máte krásně, že jste měli dobrý oběd, že jste se dobře na dnešek vyspali, že se vám dobře pracovalo, cestovalo, ať už jste dělali cokoliv, tak doufám, že jste u toho poslouchali Free Radio, já za to budu moc rád a pokud ladíte teď, tak ladíte velmi, velmi správně. Děti z toho mají radost, já z toho mám taky radost, protože jsme právě teď ocítáme na startu Freeboxu. Je tady okamžik, kdy můžete vy sami zasáhnout do éteru Free Radia, poslat vzkaz s písničkou nebo písničku bez vzkazu, to už nechám na vás, jakoby, jak to nakombinujeme. Nicméně, já teda jako s hlasivkama a s respiračníma chorobama pořád ještě bojuju, ve Freeboxu se tím nenecháme rozhodit, stejně jako v hitparádě, prostě jedeme dál a jedeme tak, jak budete dneska vybírat. V rychlosti kontakty, velmi známé telefonní číslo, pro jistotu připomenu 790 107 107, taky studio@freeradio.cz, facebook.com/freeradio, no a k tomu samozřejmě i naše aplikace a veškeré sociální sítě. Budu vás čekovat, budu vás hlídat a budu vám taky posílat muziku, tak ať se vám ten večer dneska líbí o 107% víc než normálka. Chainsmokers All The Time, začínáme touhle skladbou, napojíme to Kašmírem, ve spolupráci s Quarterhead nás čeká skladba Major Lazer. Takhle nějak vypadá start Freeboxu s datem 18. května. Málem mi spadla brada, dneska jsem to viděl na budíku. Říkám 18. května, už, letí to, právě proto žijeme naplno, ladíme Free Radio. Je tu Freebox.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

všem posluchačům posíláme další hity, další songy na přání, další muzika je připravená. Mám tady pozdrav od Eduarda. Eduardo objednává docela divokou skladbu. Za malý okamžik už se dostaneme k tomu názvu té skladby a prozradím, co to bude. Chtěl bych se vrátit ale ještě k víkendu. Doufám, že ho máte jako za sebou v pohodě s úsměvem, výlety a tak dále. Já jsem byl docela daleko, absolvoval jsem superbajky v Mostě, světový šampionát. Viděl jsem to poprvé v životě díky kamarádům, kteří mě tam vzali a musím teda říct, že to je jako neskutečná věc. Neskutečný zážitek, dá se říct, asi jako na věky, na pořád. A ještě bych se k tomu dneska rád dostal, mám tam ještě nějaké informace. Pozdravy pro kluky a největší zážitky, když nad náma třeba proletěla stíhačka a taky věci. Takže bych to rád přinesl dneska do vysílání, tak jenom abyste věděli, v jakém nádechu se budu vracet já k tomu moto víkendu a k tomu úžasnému zážitku na superbajkách, které byly právě od pátku v Mostě. Královská třída se jela v neděli, tedy včera, stáli jsme přímo na tribunách a husí kůže byla vlastně v podstatě teda z mé strany, kluci někteří, co s náma byli, tak tam byli třeba třetí ročník, čtvrtý ročník a už to jakoby znali, ale když vezmete nováčka na takovou jakoby burácející akci doslova, tak chápete, že ten zelenáč je z toho vždycky úplně nejvíc vycrkaný, jak se říká. A užívá si samozřejmě ty okamžiky a ti kluci potom, ti, co už to mají jako párkrát za sebou, takzvaní mazáci, se jakoby rádi dívají na to, jak to někdo zažívá poprvé. A pro mě to bylo poprvé v životě a pevně věřím tomu, že určitě ne naposledy. Musím taky potom pozdravit kluky z celé té party a budu také zdravit všechny ty lidi, co měli něco společného s tímhle výletem. Teď ale důležitá věc, abych prozradil a nezapomněl, abych prozradil, o jakou tu písničku se jedná a co Eduardo vlastně vymyslel. Mně to připadne, že tahle písnička by mohla fungovat i jako soundtrack, kdybych chtěl z toho víkendu, z toho jakoby moto krásného víkendu se všema těma fotkama, těma jezdcema, těma zatáčkama, těma havárkama a vším, co k tomu patří, udělat nějakou jakoby koláž nebo krásnou nějakou jako sestřih z těch fotek a z těch videí, tak tahle písnička by klidně mohla být jakoby soundtrack přímo k té koláži. Mr. Skrillex, dámy a pánové, Free Radio 107 FM, Freebox s Lukinem, Bangerang, Eduardo, děkujeme za výběr.

0: Box na Free Radio.
1: Skrillex, Bangerang, zdravíme Eduarda, děkujeme za výběr muziky a děkujeme za doplnění playlistu v rámci pondělního Freeboxu na Free Radio. Já bych chtěl ještě jednou pozdravit všechny, co dneska budete poslouchat, co budete vybírat muziku a co budete diktovat. Další kousek už je na cestě, je to pozdrav od Jakuba. Ahoj Luke, doufám, že už máš hlasivky jako Kaja Gott. Pokud to ještě není na 107% z vlastní zkušenosti, doporučuji slivovičku a nebo borovičku. Proto je jasná volba písně, kterou věnuji tobě a tvému hrdlu. S pozdravem bezzubý Jakub Žar nad Sázavou, ale do měsíce maximálně mám opět plnou hubu zubů. Takže, Kubo, dívej se, hele, já ti to řeknu. Můj hlas jako Kaja Gott bude v okamžiku, kdy ty budeš mít americký úsměv.

0: Já doufám, že se máte skvěle. Free Radio 107 FM, pondělní Freebox, další objednávky jsou před námi. Měli jsme tady textové podoby, měli jsme tady vzkazy, které posíláte, které píšete. Teď konečně pokecáme zase s někým dalším, s někým živým, jak už to dneska jakoby málo kdy je. Většinou, když vám někdo volá, tak už jsou to nové roboti a takové ty věci a prostě nemá to tu šťávu. Nemá to to správný srdíčko, takže na lince s námi kdo? Halo, halo?
1: Zdravím, tady věrný posluchač Dominiko Cíjet.
0: Domča, výborně, Dominiku, jak se ti daří?
1: Jo, jde to, dobrý, dneska.
0: Všecko v pořádku, zdraví, slouží, seš v pohodě?
1: Jo, jo.
0: Co jsi měl k obědu, ať se necháme inspirovat maličko, třeba na příští pondělí na meníčko?
1: No, tak jsem měl dneska guláš, no.
0: Dobře, na pondělí, tohle. Na pondělí výborný. S čím? Guláš a co k tomu? Bramboráček, knedlík?
1: Ne, knedlík byl.
0: Knedlík byl. Kdo vařil? Kdo vařil?
1: Babička.
0: Babička, výborně. Babičku pozdravuj, děkujeme za to, jak se o tebe krásně stará. Můžeme pozdravit babičku i s další písničkou. Jaká to bude, prozrať?
1: Bude to Unfight Policajt. Bude to pro všechny, pro tebe, Luke, že jsi konečně ve studiu, že jsi, slyšel jsem to, to tvé vysílání páteční, nezávidím ti to teda.
0: Tak teda děkuji zpětně za páteční vysílání. Je to těžký, je potřeba to zvládnout, protože je to prostě výzva a když děláš takovou práci, jakou dělám já, tak je potřeba na to myslet a dávat na sebe v soukromých časech větší pozor, abys potom v práci mohl znít jako profesionál a ne jako člověk, který se tomu nevěnuje nebo nedává pozor na svoje hlasivky. Je to náročnější, já jsem často v klubech mezi lidma a tam se to taky šíří, samozřejmě každý na tebe prská. Prosím tě, psala něco od Pitbulla. No a když ti přijde jako jenom. No,
1: to.
0: Právě, no.
1: Já to znám ze školy, no, já to znám ze školy.
0: Taky tam objednáváte písničky ve škole, jo?
1: Jo, objednávali jsme, už teda jsem vystudovaný, učil jsem se na zahradníka, teď ve vzemci.
0: No to je klídeček, to jsem chtěl vždycky dělat, stříhat tulipány venku s kytkama, Tak posílám muziku, Modo, Einzweig, Policaj, další zpátečkový hit. Před námi doprava počasí, za 15 sekund máme půl šesté. Já to potřebuji mít na čas a přeju ti super odpoledne. Měj se krásně a děkuju. Ahoj, ahoj. 790-107-107, vybíráte zkrátka písničky, co máte rádi. I hned po dopravě a po počasí se vrhneme za touhle muzikou. Doplníme to ovšem tak jako hezky kontrastně novinkou. Po zpátečce nás čeká horká novinka Sorry Papi. Topika Becky G společně. Mucho Papi. No a potom další veselá petarda a to už bude Mabel. A společně s Mabel teďka zdravím všechny posluchače Free Radia, co jste na cestách. Před námi pohled na silnice. Mrkneme se na to, co se děje v Brně i v okolí a samozřejmě kontrola i dálnic.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Začínáme komplikacemi u dálnice D1, nehoda, zdržení. Dálnice D1, 197 km směrem na Prahu. Tady blokuje provoz v místě dopravního omezení nepojízdná dodávka. S přerušovanou kolonou počítejte už od 212. kilometru. Další komplikace, nehoda na Brněnsku. Buďte opatrní, za Žabčicemi je to směrem na Pohořelice. Tady se srazila dvě osobní auta, rozhodně počítejte s omezením. Další komplikace, kolony a porouchané vozidlo. Dálnice D1, 196. km u Brna směrem směrem na Vyškov. Tady stojí porouchaný kamion, kolona měří přes 6 km. Zdravíme do kolony, přejeme pevné nervy. Další informace, Veveří, Brno Veveří na Konečného náměstí směrem do centra. Tady je hlášená srážka dvou osobáků. Počítejte se silným provozem a taktéž i s menším zdržením. Dálnice D1, 178 km směr na Brno. Tady stojí odstavené osobní auto, buďte opatrní. Dálnice D1, 208 km směrem od Brna na Vyškov. Havárka dvou osobáků, místo je již průjezdné pouze levým pruhem, kolona má zhruba 6 km. Další zpráva na výjezdu z Brna na Vídeňské ulici v úseku od sjezdu z D1 po odbočku na Modřice směrem na Pohořelice, stále tvorba kolon, počítejte s dlouhým zdržením. Tolik tedy aktuální zprávy kolem těch nejhorších komplikací. S velkými kolonami dneska odpoledne tuhle hodinu ještě určitě počítejte. Pokud někam spěcháte, tak hlavně prosím vás v klidu, v autě už nic nenaspěcháte, protože všude jsou ucpávky, takže prosím vás bez stresu a takzvaně dorazit do cíle bez ztráty květinky. Jezděte opatrně, poslouchejte po cestě muziku, která vás baví, já vám to klidně zahraju. A kdyby přece jenom něco, tak volejte dopravní linku Free Radia nebo využijte přímo naší aplikaci. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. bude. Počasí Free Radio.
0: Teploty v Brně mezi 19 a 20. V 8 večer se to propadne na 14 stupňů Celsia. Západ slunce oficiálně 20. hodina 34. minutka. Nejnižší noční teploty okolo 5 stupňů Celsia. Zítra počítáme dopoledne s polojasnou oblohou. Teploty budou podobně jako dnes maxima okolo 19 stupňů. Zítřejší noční teploty 7 stupňů.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
5: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
2: Hrajeme podle tebe Freebox.
0: 17. hodina 34. minutka, posloucháte Freebox na 107 FM a tohle je zpátečka od Dominika.

0: Mužstvo.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Jako rozjetý party vlak na 107 FM, pondělní Freebox s Lukinem, 17 hodin 51 minut k tomu a za námi Red Full Party Train. Teď už ale krátký náhled do aplikace a taky na hitparádu. V rámci hitparády 107 Fríčka první místo stála neměné, tam je několikanásobný vítěz samozřejmě a uvidíme, jak to dopadne v dalších kolech. Teď se podíváme na horké novinky z hitparády, abychom si připomněli, jak to vlastně v našem žebíčku vypadá na tom vrcholu, protože tam je to docela jakoby důležité. Pokud hlasujete pravidelně, je to pro vás známá informace, první místo Oliver Tree, Joyride, dvojka Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala, a třetí místo v hitparádě vlajka Německa, 89ers, Rimini Rockers a Petarda Back to 89. Toto je krátký seznam prvních třech pozic, prvních tří míst v hitparádě 107 Fríčka a my se podíváme na horké novinky, což je naprosto opačný pól, to je jako druhá strana hitparády. Novinky nastupují od spodu a tohle byla top trojka, jenom ať máte absolutní přehled. Teď rychle novinky a potom už hned další objednávka.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
0: Příjemný poslech a super náladu vám přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Origami a Kesha.

0: Pinky, hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
0: 17:54 a blíží se 6 večer. Tady je objednávka z naší aplikace. Zdravím Michala Bajkerose do Líšně. Napsal mi krásný vzkaz. Zdarec draku, vyber mě tam něco letního. To je takové jako zadání. To je tak jako... Odhadem třeba tak jako 20 milionů písniček na světě. Třeba. Teď ale bez legrace, tak jsem tak jako trošku zašmátral, přemýšlel jsem, aby jsme dali třeba zase něco, co se jen tak neslyší, jo, teďka samozřejmě lidi napadl, dej tam Kelvina, Summer a tohle to, nebo prostě letnou nějaký Samba, De Janeiro, to je zase zpátečka, tak aby nebylo tolik zpáteček, ať necháme zpátečky na nedělní retroparty pro Markétku, tak tady ve Freeboxu jsem dnes jako zkoušel zapátrat hlouběji a našel jsem geniální výsledek, geniální skladba Summer Calling. Taylor Flowis a taky Sigma. Já moc krát děkuju za tenhle nápad. Myslel jsem, že Michal jakoby bude mít konkrétního někoho, ale napsal to hezky. Pro letní, teda něco letního, pro celý tým Freeradia, pro všechny posluchače, posluchačky a tady je to konkrétní a pro všechny pracanty, kteří řídí bagr. Díky.
2: Miluješ naše hity?

0: Nechytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To 7 FM.
2: Takže Freeboss pokračuje, přátelé. Sigma, Tyrell Flowis, Summer Calling, 107 FM. Užívejte poslech. Tohle je muzika.

0: 5 sekund schází do 18. hodiny večerní, dámy a pánové, nejlepší taneční stanice široko daleko. Free Radio 107 FM a takhle vypadá pondělní podvečer. 20. hodina, 15. minutka, dneska na mistrovství v hokeji samozřejmě. 20:15 Česká republika se Švédskem, myslete na to! Já samozřejmě ve finále Freeboxu ještě připomenu dnešní utkání a mrkneme se taky na ty další dny. Teď ale na závěr skladby Summer Calling, kterou jste vybírali, posílám do Etheru ukázky toho, co máme před sebou. Ve Freeboxu za malou chvilku novinka Awake Tonight, Afrojack Sia a David Guetta. Na to hnedka Rita Ora Joy. A po 18. na 107 FM taky Art Directors. Ať se máte krásně, ať máte super náladu. Tohle je Freebox na Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Doporučená každodenní dávka muziky, každodenní dávka dobré nálady a taky toho, co si večer můžete objednat vy sami, a to je bomba. Free Box. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, vždy ve stejném čase, přátelé, od 17. až do 20. večerní, v pátek potom hitparáda 107. Fíčka. Jsme na startu pracovního týdne a já doufám, že se to budeme vychutnávat každý ten večer, každé to společné odpoledne, no a hlavně, že v každém tom freeboxu bude nějaká velká bomba. Před námi musím přiznat, že jsou tady jako dva hity, jeden novější, jeden starší. Vypadá to jako začátek freeboxu, tam se taky jako potkávala zpátečka v kontrastu s novinkou hnedka po sobě, ale já si myslím, že o to je to pestrobarevnější a o to je ten freebox zajímavější, že tady máme krásně namíchané veškeré hity, co lidi vymýšlí, posílají sem ve vzkazech a v objednávkách, a že ten playlist není takový třeba nudný, nebo že nemáme 15 páteček po sobě a tak dále. Takže od každého něco, pro každého něco rovná se, že ano. No a teďka ukázky toho, co máme před sebou, nebo ukázky, aspoň informace o tom, co nás čeká v ukázkách, tedy rychlé novinky na Free Radio, potom slíbená skarba My Heart Goes Boom od Art Directors z Německa, no a potom už objednávka, kterou posílá Jirka, které mě to docela pobavilo, předpokládám, že Jirka mladší ročník. Ahoj Luky, poprosím písničku pro mou ségru Sáru, pro tebe, pro kluky z fotbalu a taky pro celé Brno. A teď, jestli máš, tak se to prej. A to prej je jasným důkazem, že jakoby, že ta informace není z Jirkové hlavy. Rozumíte mi, jako co tím myslím, že když někdo napíše, hele, prej, tak to je jako, že to někdo říkal jemu. To je úplně jako jasný průpal. Takže tady to ten Jirka propálil a napsal, prej se to jmenuje Jump Around od House of Pain. Děkuji za písničku i za přečtení vzkazu Jirka. Jirko, já ti tleskám, to je prostě výborný song. Jirko, děkuji. Je to pravda, jmenuje se to Jump Around od House of Pain, tady Jump Around, samozřejmě je to mega hit, je to velká pecka a my si to za okamžik na Free Radio poslechneme. Lukin u mikrofonu, super odpoledne všem, co ladíte.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio. Becky Hill.

18. hodina, 15. minutka, dámy a pánové, radíte pondělní Freebox Lukinem na 107 FM. Zpátečková petarda, tedy House of Pain a Jump Around, geniální výběr. Já moc krát děkuji Jirkovi, Jirka pozdravoval ségru Sáru, taky pro kluky z fotbalu, pro celé Brno. Takže moc krát děkujeme za výběr další zpátečky. A já jsem vlastně dneska na startu pořadu a v té první hodince mluvil o tom, že se ještě vrátíme na vteřinku k tomu víkendu a k tomu, co jsem já o víkendu zažil právě jakoby s klukama na výletě do Mostu. Jako bydleli jsme v Teplicích, závody byly v Mostě a mám z toho úplně jakoby krásný zážitek. Myslím si, že tak jako nějak na celý život nebo minimálně do dalšího roku, kde se jako 100% chystáme znovu. Já teda jako pro ty, co nejste fanoušci úplně motosportu, tak jenom krátce, jak to jako probíhalo nebo co se dělo. Šampionát World Superbike sezona 2026 po závodech v Mostě, prosím vás, suverénně vede Nicolo Bulega na stroji Ducati, na druhém místě potom průběžného pořadí jeho stálý kolega, je tam Iker Lecuňano a třetí příčku drží Jari Montella. Další pozice potom frajer Lorenzo, byl tam Baldassari, Sam Lowes, Alex Lowes, páté, šesté místo, sedmička, Alex Bassani, osmička, Miguel Oliveira. A takhle to vypadalo, prosím vás, v tom finále. Jinak, celá ta akce přilákala 1000 fanoušků. Nabídka, kromě letecké show, také napínavé souboje předních jezdců, jako je právě Bulega a ostatní. No a přitom ještě s otevřeným přístupem do padoku. Já jsem zažil poprvé v životě takhle kontakt s těmi jezdci, s jejich stroji a vůbec jakoby přístup do toho padoku byl pro mě, jakoby, byl jsem tam jak Alenka v říši divů a s klukama jsme se to užili. No a ta sestava teda, která sama jela, díky moc, chtěl bych pozdravit hlavně Broňu. Broňa byl řidič, který nás všechny dovezl na místo a dokonce nás pořádku dovezl zpátky do Brna domů po několika dnech tohoto motoristického šílenství. Takže Broňu moc zdravím, celá naše posádka Broňa, Radek, Vlastimil, Milan a Rosťa. Tadle partička si to užila, já kluky jsem slíbil, že pozdravím dneska ve vysílání a chtěl bych taky Broňovi poděkovat za to, že to zvládl tu cestu. To víte, máte v posádku tři kámoše a všichni celou cestu kecají. Zpátky teda všichni celou cestu spali, no tak. Tam to měl Broňa trošku těžší, ale já říkám, je ti jasný, jako, že to pojedeš sám. On se tak podíval toho zpětného zrcátka a říká, no konečně. Tři dny se šesti chlapama, víte, jak to je. No a po cestě, jelikož jsme s klukama vykládali a povídali zážitky ze života a kdo co, jak co máme, povykládali jsme, tak tam padla taková věc, která mě zůstala v uchu a říkal jsem si, tohle bych hrozně rád odvysílal normálně živě na Free Radio, aby se o tom vědělo. Můj táta studoval v Břeclavi a polovina těch kluků, co jsem dneska jmenoval, tak pochází taky z Břeclavi. A Broňa zrovna tam má babičku a bavili jsme se právě po cestě do Mostu na ty závody o té babičce. Babička, já bych ho chtěl hrozně moc pozdravit, vlastním jménem Marta Přerovská, ročník narození 1936. 1936! Marta Přerovská z Břeclavi je podle všeho nejstarší cyklistka v Břeclavi. Babička normálně čupr, prostě vaří tříchodový menu pro Broňu, jezdí na kole a je to pak právě jako nejstarší cyklistka v Břeclavi. A v tomhle krásném věku, prosím vás, jakoby respekt, klobouček dolů a obrovský pozdrav za mě osobně, taky určitě za kluky, za Broňu určitě, za Radka, za Vlastimila, za Milana, za Rosťu i za mě, jako velká gratulace. Zdravíme ze studia Free Radio z Brna do Břeclavi Martu Přerovskou. S ročníkem narození 1936, nejstarší cyklistka v Břeclavi a posíláme další písničku. Já děkuju ještě do Broňovi, všechno klaplo dobře, dovezl nás zpátky, mám nejkrásnější zážitek za dlouhou dobu v sobě s těma motorkama a vřele doporučuji, prosím vás, pokud se chystáte a jsou to třeba koncerty, nejste si jistí, jsou to třeba závody, je to třeba kousek z Česka a zvládnete to, tak toho využijte a dělejte to. Jsou to zážitky pro vás nebo třeba i pro vaše děti na zbytek života a rozhodně ten adrenalin a ten čas stojí za to. Doporučuju, ať už jste blázni do motorek, nebo do F1, nebo do sportu, nebo třeba do oktagonu, je to vaše věc, ale rozhodně žijte naplno, laďte Free Radio a dělejte to, co vás baví, stejně jako mě tady ve studiu, když vám tyhle informace můžu odvysílat. Takže zdravíme Martu Přerovskou a teď už zpátky do Freeboxu. Luken zdraví od mikrofonu a tady je Baskar a Mojo Diskotéka. Dokonce, podle toho, co jsme se domluvili po telefonu, možná teďka jako Broňa někde sedí s telefonem na zahrádce, že jsem ho chytl na kole, tak zdravím toho kluka, co poslouchá Free Radio někde na zahrádce, je oblečený do cyklistického a pravděpodobně má před sebou pivo. Tak i pro Broňu, ať si to hezky užije. Muzika z telefonu, Martin Baskar, Mojo, Diskotéka, super odpoledne s Free Radiem.

0: Rádio pokračuje, Baskar Mojo diskotéka končí, čas 18.23, no a teď už konečně to, co mám rád, je konečně pokec. Prostor pro telefonát, je linka volná, 790 107 107, číslo, které zná v Brně každý malý dítě, no a my se podíváme, kdo pak tam bude. Halo, halo, Free Radio, prosím.
1: Ahoj, Renato.
0: Renata, Renča, ahoj.
1: Čau.
0: Renčo, čau, prosím tě, pondělí, takový jako málo oblíbený den tady v téhle zemi, já si myslím, že ve všech zemích světa. Jak to prožíváš ty dneska? V práci nebo doma, nebo jak to je?
1: Hele, já jsem měla dneska volňáska, protože já jsem zase naopak měla celý pracovní víkend. Já jsem byla v práci sobotu, nedělu, den, takže...
0: Yeah.
1: Dneska volňásek.
0: Volňásek, výborně. Prosím tě, než se dostaneme k písničce, zeptám se, co syn?
1: No, člověče, jezdí na motorce.
0: Já to vím právě, protože...
1: Před chvílou jsem si týpla, že by byl tak někde na Pálavě, někde kolem Ušovských jezer a tak.
0: Já právě to vím, že Pepík jako taky pořídil docela silnou věc. Viděl jsem fotky právě přímo jeho motorky a teď jsem tady mluvil o světovém šampionátu právě těch motorek a zeptal jsem se tak jako na rovinu, protože doufám, že Pepík je v pořádku a pořád ještě jezdí, jo?
1: Jasně, musím zaklepat.
0: Skvělá informace, moc krát děkuju.
1: Potřebuje si akorát umyt z kombinézy ty muchy, co jsme mu tam nachytali.
0: To je třeba problém jako nás všechno.
1: Jinak dobrý.
0: Přijedu a mám to jak zbytov toho mizu na sobě. Je toho hodně. Tak, teďka písnička. Jakou skladbu vybíráš, komu to pošleme, komu uděláme radost?
1: Ale všem, ať jsou v pohodě, ať mají happy, den je happy, jak dva grepy, po všech směrech. A bude to, prosím, Switch Disco Declan Brazil Remix.
0: Je to tak. Brazil připraveno, muzika je ready, všechno je připraveno, vzkaz jsme slyšeli. Já se teďka zeptám, možná se jako netrefím, jo? Ale já v pozadí slyším něco, jako zvuk, já když mám někdo krájí na prkínku něco, jo? Jako... Je to prkínko nebo ne?
1: Je to prkínko.
0: Já jsem dobrý prostě! Jako teďka na rovinu, pro celý Brno. Kdo pozná prkínko po telefonu?
1: Se sírovou omáčkou a s těstovinama.
0: Ježišmanko, teda, tak to už je provokace. Táto, pohod, ničeho si nevšímej, to je zase nějaká provokace. Tam Josef maluje ty kulisy, slunce, seno, samozřejmě. Ale teďka, přátelé, jako, vemte si, jak moderátor musí mít jakoby, jako vypracovaný ten sluch.
1: Vycvičený uši, no.
0: Ano, vycvičený uši. A já prostě během hovoru poznám, že Renča tam normálně ujíždí na prkínku.
1: No, ženská, dvě věci najednou, ne přece.
0: Je to skvělý, já jsem rád, že jsem to poznal. A tak je celkem sympatický, že Renča tak klasicky telefon na rameni a krájí a k tomu Free Radio. Nádhera. Posílám muziku a děkuju za informace. Měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj. Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Minutka a půl před půl sedmou, přátelé, Free Radio 107 FM stále s vámi ráno, v poledne, večer, v noci, odpoledne, kdykoliv chcete, máte to v aplikaci, tak toho využijte, no a když už budete na netu, tak klikejte taky na freeradio.cz/top107, tam se hlasuje do hitparády. Na to pozor, v pátek další čerstvá kolo, nebo další čerstvé kolo naší hitparády, teď ale objednávka ve Freeboxu. Kdo pak je na lince? Halo, halo?
1: Ahoj, ahoj, tady Lukin.
0: Lukine, ahoj, ahoj, co děláš o půl sedmé večer?
1: Připravuju se, byl jsem zrovna nakoupit, připravuju se na večerní hokej.
0: Dobře, teď pravdu.
1: No tak.
0: Ne, tohle se dá jako, tohle se dá uvěřit, nakoupit. My asi tušíme, co zakupoval, něco na pití a něco na křoupání, ne?
1: Tak, samozřejmě.
0: Perfektní.
1: Šupky, bramborky, budou nějaký jednohoubky a...
0: Lukin je připravený.
1: A na ten hokej potřebujeme připravení.
0: 20.15 to vypukne, Česká republika, Švédsko, buďte připraveni jako Lukin, protože kdo je připraven, není překvapen. Tak,
1: přesně tak.
0: Štěstí přeje připraveným, to vždycky říkávala moje babička, zdravím na pravdu boží, teď už ale muzika. Je tady připraven Kašmír a energická záležitost Sun Goes Down. Já se musím zeptat, kam to poletí?
1: Ale poletí to pro tebe, protože minulý týden jsme měli jeden den manko. Já jsem ti posílal písničku speciálně pro tebe, bude to hlavně pro tebe dneska. Bude to pro mýho spolubydlícího Robina, pro všechny pozitivně naladěný lidi, pro všechny, co poslouchají Free Radio.
0: Já děkuju. Prosím tě, jak mám chápat to manko? Jakože jsem, co se stalo?
1: Nebyl jsi na lince a mluvil jsem s tvou kolegyní. Ale říkala mi, že děti vyřídí můj vzkazík, já jsem tě hrozně pozdravoval a voláme si takhle, tak...
0: Jo, takhle, takže myslíš absence, absence.
1: Absence, ano.
0: A odkdy je absence manko? Manko je snad něco jiného, ne?
1: Ještě jedno.
0: Manko je podle mě něco jiného, jako nedostatek,
1: ne,
0: nebo...
1: Ne, máš Ačko, normálně klasická absence, jo, Ačko, dobrý. Máš u mě napsaný.
0: Se omlouvám, no. Znáš ten for, ne? Jak přijde Fred do práce a říká, šéfe, já se strašně moc omlouvám, já vím, hodina zpoždění, tohle z toho, jako víte, je to náročný, a šéf říká, ne, pane Novák, v pohodě, co se dělo? Novák říká, mě se nechtělo. Měj se krásně, posílám muziku. Luky, ahoj a díky, že ladíš, čau, čau.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj, tak přátelé, kdyby se vám náhodou nechtělo do práce, tak si puste Free Radio. Kašmír, Spojené státy americké, petarda Sun Goes Down, připravená hned na to Saša López a Miša Miller. Je to Mahala, Mahala Monika, dneska posílá tuhle skarbu do Eteru, to je hezký. Mahala od Moniky, máme tam dvě M, tuším, že Monika má tento týden svátek, myslete na to, čtvrtek 21. Já mám sestru Moniku, proto to vím. No ale Monča, která dneska diktuje muziku, Mahala, hoď to tam pro všechny kadeřnice, tak na to pozor. Pro kočky, co nám dělají háro, zdravím kadeřnice, kadeřnické salony a veškerý barbershopy. No a Monča posílá pro kadeřnice, pro svoje kamarádky, pro Janku a Lenku, doufám, že to čtu dobře, Janka, Lenka, a tahle muzika je taky pro holky, tak děkujeme. K tomu další skladba All Stars, Martin Solveig, taky Alma. Tohle všechno se pro vás připravuje tady v éteru Free Radio. Já jsem hrozně rád, že ladíte. Krásné odpoledne, od mikrofonu přeje Lukáš Bartl, před námi brněnská doprava.
2: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální informace jsou připraveny, dávejte na sebe pozor, nehoda. Na Bladensku v Boskovicích přímo v Havlíčkově ulici se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné, ovšem pouze jedním pruhem, očekávejte drobné zdržení. Další komplikace, dálnice D1, 182. kilometr směrem na Prahu, tady se srazila dvě osobní auta, kolona má zhruba 1 kilometr. D1, tentokrát 197. kilometr směr Praha, tady blokuje provoz v místě dopravního omezení nepojízdná dodávka. S přerušovanou kolonou počítejte už od 200 12. kilometru. Na závěr Pohořelice, nehoda na Brněnsku za Žabčicemi směrem na Pohořelice. Tady se srazila dnes odpoledne dvě osobní auta, počítejte s omezením dopravy. Co se týká toho blížšího centra, už tady máme celkem klid, odpolední špička uhasíná, ale teda velmi pozvolna, musím říct. Ještě před okamžikem komplikace Židenice, Gajdošova, teď už je kolona pryč, silnější provoz v okolí nádraží Nové Sady, také v okolí koliště Mladý Horákové, tam je to klasika. Kolony už tam ale nečekejte, doprava v centru už plynulá, kratší kolonka ještě na Kněžické ulici, tam zdravíme, přejeme pevné nervy, jinak byste měli Brnem projíždět celkem v pohodě. Pokud máte jiné informace, novější informace, nebo jste zahlídli na svých cestách něco, co stojí za zmínku, nebojte se, cinkněte k nám, dopravní linka Free Radia je po celý den k dispozici a pokud máte aplikaci, posílejte informace i tam. Děkujeme.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Na obloze už teď trošku víc oblačno, koukám tady z okna přes rameno, no už to pomaličku půjde dolů ty teploty. Aktuální teplotka v centru Brna, máme tady něco mezi 17 a 18 stupni, zhruba 17,5 stupně, tak nějak. Západ slunce dnes večer 20. hodina 34. minutka, potom už teplotky půjdou rychle dolů. Kolem 8. večerní 14 stupňů, nejnižší noční teploty dnes okolo 5 stupňů Celsia. Zítra očekáváme z počátku dne polojasno, teplotní maxima zítra okolo 19 stupňů a zítřejší noční teploty 7 stupňů nad nulou.
4: Free Radio 107 FM 107 FM

0: Největší force hitů na přání Freebox na Free Radio. Super odpoledne přeje od mikrofonu Lukin, no a na telefoně lince s námi někdo z vás. Takže navrhuju dát prostor telefonátům. Kdo je tam? Halo, halo?
1: Halo, halo, tady Leňa.
0: Leňa, Leňo, prosím tě, my už jsme tady řešili krájecí prkínko, večeře, dobrý jídlo, gulášek a tak dále. Tak, zůstaneme dneska u toho gastrotématu. Co ty a dnešní oběd nebo véča? Je to něco exkluzivního, co by mohlo inspirovat i ostatní posluchače? Nebo jsou to prostě párky z hořčicí?
1: Ale tak na oběd jsem měla zapečený brambory s brokolicí, žampionama a slaninou.
0: To se dá celkem, výbor, to jsem třeba dlouho neměl, zapečený bramburky takhle s nějakou dobrotou, ta brokolice je tam zajímavá.
1: No, ale já to občas dělám i s květákem a je to fakt výborný, já totiž miluju brokolici, květák, takže tady tohle já tam trošku ujídím. A

0: No.
1: Byla voříšky ve slaným karamelu.
0: Je to neuvěřitelné, já jsem přátelé rád, já nevím, jestli je to jako tím rádiem nebo mnou, ale mě ty lidi normálně v tom éteru říkají pravdu. Já jsem rád za to, že jste upřímní, no a co, teď jsme lidi. A jakoby hrát si něco takového, jakože no a jogurtek a tvaruch a nic těžkého a toto nepapám a pahám jenom mapříčko, co nevrhá stín a tak dále. Hele, já nevím, já si myslím, že každý někdy jako ulítne a jídlo je jedno z nejpříjemnějších a nejkrásnějších věcí na světě a myslím si, že jako lidi by si měli užívat chutě, když to samozřejmě zdraví dovolí a zase nechci, aby se někdo teďka předspával. Lukáš v rádiu říkal, že se máme nadspat. To jako ne, ale určitě jo, užijte
1: já
0: si to.
1: Jsem občas jako, já myslím, že asi to nebude úplně vulgární, ale já se kolikrát dokážu i na večer totálně ztratit nějakou šíleností.
0: No,
1: jo,
0: vidíš,
1: ale
0: když to
1: na to prostě dostanu chuť, no, tak si říkám, a co, jako mám se tady žinírovat, omezovat, když prostě na to mám zrovna chuť, tak si to prostě nadspu do toho kupiku a pak jsem spokojená jak želvička.
0: Je to tak, je to tak! Život je krátký, je potřeba to všechno ochutnat, využít, užít si to a prostě být v pohodě. Teď už muzika, dáme Dubs Borges, je to skladba Tsunami. Já se zeptám, prosím tě, komu všemu budeš věnovat tuhle skladbu?
1: Tak pro všichni, co poslouchají, pro tebe, že se nám uzdravil, že už máš zase hlasivky relativně podle poslechu v pořádku.
0: Děkuji.
1: A doufám, že budeš zase v pořádku při tom svým pracovním hlasovním vytížení.
0: Děkuji.
1: Opatruj se nám.
0: Budu. Budu na sebe
1: no,
0: dávat pozor.
1: A asi to stačí takhle.
0: Perfektní, posílám to tam a moc krát děkuji za tvůj příspěvek. Krásný večer a zase někdy tady v éteru Free Radia. Ahoj.
1: Mějte hezky, Luky, ahoj.
0: Ahoj. Přátelé, tohle je jakoby okamžik, který já popisuju vlastní větou. Pohodička u frýčka.

0: 18. hodina 47. minutka, posloucháte Freebox na Free Radio. Teď přichází velikánská omluva, je to omluva speciálně pro Davida. Mám za úkol odvysílat tuhle omluvenku za to, že jsem v sobotu nebyl v práci, tak doufám, že to uslyší i naši playboyové, že budou kluci spokojení. My jsme potom za všem domluvení, že se teda podíváme na tu dokumentaci, ale já se musím omluvit. Takže v éteru Free Radio se omlouvám za sobotní večer, za sobotní noc, kdy všichni návštěvníci našeho klubu zjistili, že jsem na plakátech a jsem na místě jakoby nebyl na té akci. Takže od srdce se omlouvám všem, co jste tam dorazili na tu show, nebo co jste byli v sobotu večer v Pitkinu. Já jsem byl někde 300 km od Brna a teď se musím Davidovi přímo v éteru omluvit. Takže pane Sosnovský, já se omlouvám. No a my si dáme na Free Radio další věc a to je burza práce.
1: Free Radio, burza práce.
0: 2 minutky po 3/4 mrkneme na nové pracovní příležitosti. Dnes budeme pátrat po někom, kdo má zájem pracovat na pozici jako recepční a administrativní posila.
1: Free job.
0: Náplní práce bude zajištění plynulého chodu recepce, návštěvy, hovory, pošta a zasedačky, organizace služebních cest, letenky, ubytování a doprava, správa docházky v systému a dobrá administrativa a také podpora obchodního týmu. K tomu ještě spolupráce na organizaci firemních akcí. Požadavky angličtina na komunikativní úrovni, základní orientace na počítači, pečlivost, samostatnost a dobré organizační schopnosti. Praxe je výhodou, ale rádi vás zaučí. Nabízí práci na plný úvazek, plat 30 až 35 tisíc korun měsíčně, 25 dnů dovolené, stravenkový paušál a občerstvení na pracovišti. Další podrobnosti a hlavně kontaktní informace najdete jako vždy na freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job.
0: Pokud byste v éteru Free Radio chtěli nabízet svoji práci nebo nabídku brigády, veškeré podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a my už se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
1: Free job, free job na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit. LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
1: Fandové basketbalu zveme

0: týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Největší porce muziky na přání pokračuje, přátelé, Free Radio 107 FM stále s vámi. Je tady prostor pro objednávky přímo od posluchačů a na řadě vypadá to, že je muzika z Kolumbie. Je to tak, připravená je Shakira. Je tady zároveň i vzkaz, máme zahrát od Shakiry Zoo, no a se vzkazem se přihlásil taky Tomáš Werner. Tomáška, zdravím, poprosil mě, zahraj to pro sebe, takže děkuji, Tome, za to, že jsi tu skladbu poslal i mě, taky pro celý tým Free Radia, pro všechny posluchače Free Radia posílá Tomáš Shakiru. Tady je Zoo. Jako další pro vás chystám Klase s novinkou Analog Hearts, která má úspěch v hitparádě 107 Fríčka, takže pravděpodobně i oblíbený hit pro posluchače Klas. Je pravda, že to je trošku jiné, než dělal? Nebo takhle, jako zas jiné, ne, ale jiný dopad, takhle bych to nazval. Úplně jiný úspěch u pana Kláse, než bych já jako takhle po těch letech očekával. Je pravda, že Klas Gerling s Kolína nad Rýnem dělá tolik hitů, že to je, jako to se nedá spočítat. A možná jako by vsadil na kvantitu. No a teď už z toho vznikla i kvalita. Chválím, Analog Heart, úspěšná skladba z hitparády. A krátce po 19. na 107 FM taky Anima, Liza, Bad Angel. A čeká nás 7 hitů.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Je to tak, opět se vracíme ke krásné soutěži Free Radia. Od tohoto okamžiku můžete počítat. Přátelé, nesmí zaznít reklama. 7 hitů by mělo odehrát bez toho, aby vám to nějaká reklama přerušila. Pokud se tak nestane, tak prosím vás, jsou tady krásné ceny, krásné dárky. Tak co nejrychleji volejte studio, protože ta cena, soutěžíme o 2 volné vstupy na festival Kilian Gang, hodnota 3000 korun. Držím palce.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Poslouchej a vyhrávej.
1: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
2: Začni s námi počítat právě teď.
1: Hrajeme.

0: Máme 5 minut po 7. Ještě jednou nádherný podvečer všem posluchačům Freerádia, ať už je to 107, Freerádio.cz nebo naše aplikace. Výběr muziky dneska na jedničku, zasloužíte si maličkou pochvalu. Já moc krát děkuju za všechny vzkazy a za všechny songy. Jedeme dál.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Freerádiu.

0: Pár vteřinek schází do 4:08 a vy si stále užíváte pohodičku na Frýčku a pondělní Freebox s Lukinem. Je to krásné, když máme takovou pohodovou muziku, no uvidíme, co bude dál. Jestli tam bude další pohodovka nebo rychlovka, to zatím nevím, ale na telefonní lince je někdo z posluchačů Freerádia a ten nám to 100% prozradí. A my se ptáme, kdo je tam? Halo, halo.
1: Halo, halo, je tady Cuda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Krása, nádhera, děkujeme, děkujeme, děkujeme. Tak, Culdo, prosím tě, téma dneska takový jako kratoučky, maličký, tak jako nic moc téma, ale jídlo, jídlo, papání, prostě jako lidově žrádlo, já to takhle nechci jako vulgárně říkat, ale prostě manžáre, no, prostě jako bašta. To je třeba hezký slušný slovo, bašta. Co ty na to? Měli jsme tady dneska téma obědů, téma večeří. Dopadlo to tak, že všichni papají něco dobrýho. Dokonce Léňa doporučovala nějaký jako zapečený brambory a brokolice tam a taky věci. Prosím tě, co ty? Takhle jako odflákneš oběd nebo dáváš pozor na to, abys měl jedno teplé jídlo denně? Co jsi měl dobrého dnes?
1: Ale já bych se přiznal, já jsem ten člověk, co se jídlo moc neohřívá. Takže jako většinou se ho vytáhnu z ledničky a prostě jím. Nebo prostě počkám, až je to chladnější.
0: Teplejší, ale snad, ne? Když to vytáhneš z ledničky, tak teplejší než chladnější, ne? Když to chceš, poradím ti, jestli to chceš chladnější, tak to nech té ledničce.
1: Raději počkám, jo? Ještě trošku schladu.
0: Rozumíme, rozumíme.
1: Takže prostě, no, ten, co prostě
0: mražená má tlačenka, to je houby, no? To je. Tak a počkej, takže teplej oběd jako meškáš, nestíháš, neřešíš.
1: Ne, že nestíhám, ale prostě dávám si ho studený.
0: Počkej, tak jako, chceš jako co? A tady pan Cuda, dvakrát svíčková na plátky, tak mu to užijte z mrazáku, nebo jako, jak to myslíš, já to jim stýl, třeba gulat, jíš studený guláš?
1: No, člověče, někdy jo, protože já prostě mám nádkladnější jídlo.
0: Mě zaráží ta myšlenka jako důvod.
1: Ale musíte přiznat, že teďka večer, jak dojdu o desíti z práce, tak si budu dávat bramboráčky a flamendre a to si ohřeju.
0: Ježiš, teď jsem se lekal, že to jako zabiješ tím tvým stylem. Dám si bramboráčky, flamender a dám si to na studeno. Ha.
1: Ne, vlastně. Bramboráčky musí být teplý.
0: Tak aspoň něco, je, to si teďka potěšil, já jsem myslel, že jsi fakt jako funchmaker na studený. Tím pádem, papáš třeba sushi, to se podává studené, to základ, aby bylo chlazené.
1: Ano, to miluju.
0: Miluješ, no výborně. Tak dobrý, tak jsi zpátky v partě a můžeš vybírat muziku. Co to bude?
1: Ale to jsou rád. Dneska si dáme Alana Walkera a The Spectre.
0: Ano, krásná písnička, už jsem tě pochválil mimo éter, pochválím tě znovu, aby to slyšeli i naši posluchači, protože Alan Walker, skladba The Spectre se zas tak často nehraje a já jsem rád, že to máme pořád v repertoáru. Kam to poletí, komu zahraješ?
1: Ale poletí to všem posluchačům, pro celý váš tým, pro Myšlenku Samálko, pro Oťasa a hlavně pro Aničku.
0: Je tam, Anička, člověče, je tam, je to
1: je
0: dobrý.
1: Je tam, no to nezapomenu nikdy.
0: Tak se mějte krásně oba dva, ahoj.
1: Ahoj, já děkuju.

0: Hrajeme podle tebe Freebox.
1: Tohle už je, přátelé, Nelly Furtado, Kanaďanka s petardou Miniter. Je to skladba, kterou vybírala Terka. Terku zdravím, napsala: bohužel, Luky, makám v práci, ale ladím tebe a rychleji to utíká. Zahraj mi od Nelly Miniter. Díky, Terka.

Ještě jednou krásný podvečer a hlavně super náladu všem na 107 i na internet a i do naší aplikace. Lukino mikrofonu v čase 19 hodina 27 minutka. Za pár minutek před námi další Lukyho vtípek. Těšte se, trošku si prodloužíme život. Teda pokud to vyjde, pokud to nevyjde, tak pochopte, že to musím dělat. A teď... Další věc, kterou pro vás chystám, pro uvolnění toho dnešního večera před tím utkáním Česká republika Švédsko 2015 to vypukne, několikrát už jsme to tady s posluchači probírali, kdo si co nakoupil, kdo si co připravil, co budete zobat, křoupat, co budete bumbat, hlavně budete fandit, připravte si taky ručičky, plácátka, já doufám, že budeme plácat a tleskat hodně a taky doufám, že to utkání dneska dopadne v náš prospěch. Mám tady takovou, řekl bych, zkouška, není to zkouška odvahy, je to zkouška archivu Free Radia. Přišel vzkaz, píše to Přemek, napsal, tak schválně, chlapáku, jestli vyhrabeš z toho vašeho archivu Kinderwater, je to normálně napsáno Kinderwater, ne jako water jako s dvojitým V, ale jako jedno V, jednoduché V, takže Kinderwater a je to jako, já vůbec nevím, že, já se musím přiznat, jako... Vždycky se říkávalo, nebo já sám jsem si myslel, že mám jako trošku přehled v muzice, ale já vůbec nevím, že tohle jako na fríčku máme. A máme, to je jako, to je ta radost prostě, že mi tady Přemek napsal, jestli vyhrabeš z archivu Kinderwater, tak jsi jako frajer. A já jsem to jako, nevím, jestli jsem to vůbec někdy hrál, ale Přemek asi tuší, protože to, musel to slyšet v našem vysílání. Napsal mi k tomu do větek, když ano, hnedka tam pust Spotlight a je to všem Přemek, díkec. Přemku, já možná asi poprvé v životě posílám do éteru tuhle skladbu. Tak si to vychutnejte, užijte si to. Spotlight, rok 2012, projekt Kinderwater a my se dáme za okamžik Lukyho vtípek.

0: Ruky ho vtípe.
1: Slušný chlap, když pozve ženu na kávu, tak jí po sexu tu kávu skutečně uvaří.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: jinam. Tak buď u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čau, přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
4: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Freebox na Freeradiu pokračuje pár minutek před 7:45 vás ze studia zdraví Luky, nepřeju vám hlavně pohodu, hlavně pohodičku před dnešním utkáním. Česká republika Švédsko, startujeme 20:15, držíme palce a věřím, že vy, co teda můžete, máte to dovolený doma v práci a tak prostě máte to dovolený, tak určitě budete fandit naplno a doufejme, že vyhrajeme. Já jsem dostal před okamžikem takovou krátkou výzvu na další skladbu. Je to v

0: Tady, pokud bych to mohl takhle zhrnout dohromady, tak je to dneska asi nejkratší vzkaz, co dorazil. Prosíme, Pure Grinding od Avicii, Majda a její muž. Tak vás zdravím oba dva. Za okamžik Avicii.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
1: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

0: Teď dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To

0: Box na Free Radio.
1: Posloucháte Free Radio na 107 FM, teď už pravděpodobně závěrečná část dnešních písniček na psání a celého dnešního Freeboxu, který teda mimochodem jako velká jízda a mimochodem chtěl jsem jakoby říct, že takhle byste ty Freeboxy mohli jakoby naladit na celý tento týden. Já jsem na startu pořadu doufal, že tento týden bude skvělý a že si ty Freeboxy budeme užívat úplně naplno a dneska se nám potkala krásná jakoby sestava těch písniček, krásný výběr od našich posluchačů a teďka pojďme na ty poslední objednávky a poslední vzkaz. Ať to máme hezky kompletní. Naposledy ještě vyzývám, kdo byste rádi muziku z Free Radia, tak volejte. Kdo pak je na lince právě teď? Halo, halo.
2: Karel, přeji krásný podvečer všem.
1: I tobě, Kájo, i tobě krásný podvečer, díky, že ladíš 107 FM. Pro tebe právě teď prostor na tvůj song. Jaký to bude hit a komu zahraješ?
2: Takže výběr je víceméně jednoduchý, protože máme dneska to hokejové utkání, tak mě nenapadla lepší písnička než Tiesto Diplo, come on, pojďme hoši.
1: Jdeme na to, come on, připraveno? Takže pro náš nároďák, komu dalšímu chceš zahrát?
2: No, takže našim nároďákům, ale pochybuju, že by si třeba v kabině pustili jako motivační video Freebox, možná by je to naladilo na to, že by začali více bruslit, lépe hrát hokej a Švédi by rozsekali na puding, no ale to asi ne, takže to bude jenom pro hokejové fanoušky.
1: Moc krát děkuju. Řekl jsi to krásně, Kájo, na závěr tedy spolupráce Tiesto a Diplo. Poděkuju i za tvůj výběr toho songu a ten vzkaz, myslím, že jsi to řekl moc hezky. Na závěr Freeboxu ideální věc. Takže připomínka, přátelé, ještě jednou 20:15, proč pak se s Kájo bavíme o hokeji, pokud jste neposlouchali celý Freebox, tak dneska, já si myslím, že to všichni to ví, samozřejmě jako z médií a z internetu a tak dále. Takže budeme fandit, přiznám se, že i já, Kájo, ty taky.
2: No tak já jsem v práci, takže já to budu sledovat jenom tak na voko.
1: Jak se říká, jedním vokem? No tak to jo, nevadí, no. Když prohrajeme, tak aspoň nebudou bolet v obě oči, budete volat jenom to jedno, no. Muzika připravená, ty je story po dneska od Karlíka, come on, měj se, Kájo, krásně, já doufám, že to klapne a můžeme to probrat třeba zítra ve Freeboxu. Zatím se loučím, ahoj!
2: Taky si měj pěkně, děkuju, ahoj.
1: Freebox na Free Radio, 19 hodina 55. minutka. Tiesto, Diplo jsou připraveni, doplní to Bruno Mars. A po skladbě Uptown Funk si dáme ještě cheat codes. Novinka Miss Me. Je to pravda, budete mi do zítřejšího večera chybět, přátelé. Mějte se báječně, laďte Free Radio, žijte naplno, buďte happy jak magrepy, užijte si hokej, hokejové utkání dneska a zítra krátce po 17. hodině opět pokračujeme. Za dnešek moc krát děkuju, od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl a budu se opět těšit zítra. Čau!
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji ze Zábrdovic do Soběšic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Prý rádio 107 FM.

0: vzpomínám. Tak buď u toho.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až do...

0: koncepty a team buildingy s možností routu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
0: Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

Rádio 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Příjemný poslech a super náladu vám přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Origami a Kesha.

0: Novinky hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.